0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPVH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
3: Vepřovou. Kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
2: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: way to heaven.
1: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
3: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
2: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
16: Rock Radio. Zprávy.
17: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. V úterý při návštěvě Zlínského kraje Pavel řekl, že od Hlaváče bude chtít slyšet jeho priority. Očekává zároveň kontinuitu v tom, co dělal doteď. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a taky narovnání podnikatelského prostředí. Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře. Potvrdil to ve středu podle agentur ministr zahraničí USA Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO. Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74 a v sérii na 4 vítězné zápasy se ujali vedení 2-0.
16: Rock Radio. Počasí.
17: Dneska bude polojasno až jasno ráno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, ojediněle taky zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 21.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
16: Rock Radio. Doprava.
17: K Kyjevě se srazily dva osobáky v ulici pod Kohoutkem, v Prostějově se bouralo na Plumlovské ulici a v Praze na Kbelské směr Letňany.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
16: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
18: Dobré ráno, čumáci!
19: Hezký čtvrteční ráno vám přeje Honza.
20: Anabel.
17: A Zuzka.
19: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 4. května. Já nevím jak vy, ale já mám chuť na jahody.
20: Já taky.
17: Já jsem si dávala včera.
19: Tak bychom...
20: A tím nenápadně naznačujeme, že už bys tam měla nějaký doní.
19: Buď.
17: Dobře.
19: Protože jsme zjistili, že Zuzka je velkopěstitelka jahod v srdci Prahy.
20: Nejen jahod.
19: I dalšího, no mimochodem přinesla nám deska chydlubnu.
20: Ano.
19: A teďka vlastně si říkám, proč se nám přinesla chydlubnu a ne ty jahody?
17: No, protože jahody jsou pro mě jenom.
19: To jako spravedlivý.
20: Ne, není.
19: Hele,
20: já bych podala protest.
19: Zuzka je z nás nejmenší a nejslabší, já bych jí začal mučit něčím.
20: No, tak jí vezmem do kravaty, to je v pohodě, jsme dva.
19: Měli bychom zjistit, kde bydlí, jít se tam podívat na ty její záhonky.
20: Vykrás ty lány těch jahod, nenápadně, prý ráno tam ty prázdny,
19: ty záhonky,
20: co,
19: tam...
20: co se tady stalo. A my ty huby od jahod, nic, známý zuby.
19: Tak přátelé, doufám, že máte hezký ráno, že už jste měli letos nějaký dobrý jahody, pokud ještě ne, tak se o tom ještě dneska budeme celý den bavit, takže doufám, že jste tak načatý jako my.
20: Já jsem velmi načatá z jahůdek.
19: Já taky. A pojďme si dát radši jako muziku.
20: Bude to lepší.
19: Ozzy Osbourne, I just want you. Jenom tě chci, ty moje jahůdko červená.
16: Rock Radio.

0: Hinder na Rock Rádiu s peckou Without You, neboli bez tebe, 12, už 13 minut po 6. hodině raní a my tady nejsme bez tebe.
1: Bez
0: my
1: tebe by to nešlo.
0: S tebou
1: my jsme tady být spolu. Ježiši, no, si budu myslet, že spolu chodíme. No nic, přátelé, máme pro vás další rozdávačku. Dnes není středa, ale čtvrtek a i dnes rozdáváme lupení.
0: Ano, Tři sestry Open Air Tour do Strakonic na příští pátek 12. června. Tady ležejí na stole takhle na kraji a my je rozdáme tomu, kdo si o ně napíše.
1: Přesně tak, na Messenger klasicky připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: Držíme palce. No a teď už panoptiko, dejte mi
1: pro vás.
0: No, tak to dávat nebudeme na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 21
2: myší na Rock Radio a to je Honza Danda s Anabel Fárovou.
1: Do psí díry 4. června.
2: Do myší díry.
1: Se pojďme pojít na kulendárium. Ach jo. Svátek dneska má Dalibor, případně Fátima, nebo Dalibora Atara, takže Fátima, tak bych se třeba chtěl jmenovat.
2: Fakt, kdybys byl ženou, tak bys byla Fátima.
1: Já by byl Tara, jako ta váha.
2: Já kdybych byla mužem, tak bych chtěla být Dalibor Janda jako a jeho hurikán.
1: No protože Dalibor, že to je krásný právě indiánský jméno, to v překladu znamená ten, co zpívá s užovkou v kaťatech. Já jsem teď viděl nějaký video někde prostě z nějaký akce a ty vado, furt to tam je. Jako.
2: Tak ono se to uříznout nedá.
1: Ruce v kalhotech, který pokračovaly ke kolení a nebyla to ruka. Takže přejeme Daliborovi a všem ostatním všechno nejlepší.
2: Ano.
1: No a pojďme na muzikanty. 36 let slaví americký bubeník Zachary Farrow z kapely Paramore. Moc nehrajem, nevím proč. 52 let slaví americký basák Stephen Lessard z Dave Matthews Bandu. A 70 by oslavil už nežijící český kytarista, skladatel a kapelník Ota Petřina. Spolupracoval třeba s Michalem Prokopem nebo Alešem Richtou. Krásný český old school. No a 73 let by oslavil skotský kytarista Jimmy McCulloch, který je spojený s McCartneyho kapelou Wings. Takže gratulujeme.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
1: My jsme měli tohle natáčet, udělal jsem nějaký sestřih. Díky, za chvíli muzika, Linkin Park si dáme jich Bleed It Out.
0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
14: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth.

0: Linkin Park vykrval celý songu Bleed It Out pár vteřin před 6:30 a na Rock Rádiu. Pojďme se podívat na zprávy se Zuzkou.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V prvním červnovým rokovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1, Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head down. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády bude dnes ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Pokud úřad vlády podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Izrael a Libanon se ve středu dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Na dnešním mítingu Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají dešť a přehánky, ojediněle taky zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia. Na západě Čech naměříme kolem 21.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále se řeší nehoda v Kyjově na ulici Pod Kohoutkem a pozor si dejte v Praze na Kbelské ulici směr Letňany.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, děkujeme moc za další dávku naprosto uvěřitelných a ověřitelných zpráv. Řeka Lítání určitě existuje. Ne, vygooglil jsem to, je to řeka v Libanonu, takže tentokrát ti věřím. Jdeme dál, Avenged Sevenfold a jejich Noční můry.

0: Heaven Sevenfold a Fucking Nightmare na Rock Rádiu v 6 hodin a 38 minut k tomu. Je čtvrtek a my si dneska budeme povídat, protože dobré ráno čumáci, hezké ráno, mějte se fanfárově, čau kámo, čau vole. To jsou všechno pozdravy, které používáme podle toho, koho zdravíme, že jo, svýho šéfa, čau vole, nebo svojí mámu, to by to dneska sekne a tak dál, a tak dál, a tak dál. No nás by prostě zajímalo, protože každá skupina i rockeři mají nějaký svoje pozdravy, ať už ty slovní, mezi kámošema, mezi ostatníma rockerama, nebo ty fyzický, podání ruky, nebo dělání nějakých různých posunků.
1: Plácání hrudníkem.
0: Přesně, výměna bambulí, ukazování, že seš jednička, cokoliv.
1: Přesně.
0: Tak by nás zajímalo, jak se slavíte vy, protože
1: ale
0: každá generace to řeší trošku jinak.
1: Ale tady mi řekl, že co se týče generace Z, tak ty se prej zdravě jou.
0: Jou?
1: Jou. Hej, jou, jou, jou.
0: A říkaj, já vím, no, a říkaj si bráško.
1: Hej, bráško, kámo.
0: Což je teda strašný. Ale i to může být prostě způsob pozdravu, takže dneska se můžete vyřádit pod naším aktuálním příspěvkem na Facebook, který už tam je, a napsat nám tam, nebo to i třeba nafotit, nebo natočit, jakým způsobem se zdravíte s kámošema, protože se takhle můžete zdravit, co já vím, třeba na Rokinu, na který rozdáváme lístky, ale o tom ještě dneska bude řeč. Takže ano. Pište, těšíme se na vaše vzkazy. A teď už...
1: Aleš Brichten, můj oblíbenec. Andílek.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství.

0: Za 9 minut bude 7 hodin ráno a tady Anabel na Rock Rádiu právě doházela bůčkem, protože dohrála její nejoblíbenější kapela, což je Baby Metal a její hit Megačuně, což je o mě. Ne?
1: Já to nebudu komentovat.
0: Dobře, nebudeme, je to moc hezký. Každopádně, přátelé, my se vás dneska ptáme, jak se zdravíte, a velice inspirativní hlasovku nám poslal Mikin, tak si ji pustíme.
2: Zdarec, tak já na přivítání zdravím Vitaj Ombre a na loučení, ať se ti dobře ohrnuje. Čus, Mikin.
1: Ježiši Kriste, ta druhá část zprávy znamená co pro boha?
0: Ať se ti dobře ohrnuje, co by to tak mohlo znamenat.
1: Ty by si tomu mohl rozumět.
0: No já si pamatuju, když jsem byl malý a nechtěl jsem něco třeba úplně jíst, což se teda moc nedělo, tak vždycky babička říkala, ať neohrnuji nos.
1: Neohrnuji pisk nad tím, veď.
0: No a nebo když jsem byl potom vždycky na...
1: Jak se ohrnuje nos, tyjo, to je taky vlastně zvláštní slovní spojení.
0: No. Nevím. A nebo no. Když jsem byl potom na vždycky několika letý prohlídce, že u doktora.
1: Tak ti tam tak paní ohrnovala před košku.
0: Paní doktorka říká, ohrňte si.
1: Tak to bude asi myšleno.
0: Ale to je naprosto skvělý pozdrav, já to budu používat.
1: Prosím, ne, hlavně ne, tady na nás práci, děkujeme.
0: Tak co, holky, jak sám ohrnuje dneska? Nebo jak sám navaluje?
1: Hoď, tak pojím tu kedlu bruzusko, prosím tě.
0: No přátelé, pokud máte podobně dobrý pozdravy, tak nám je nahrajte klidně do Messengeru jako hlasovku, nebo nám pošlete vzkaz do, nebo komentář pod náš aktuální příspěvek na Facebooku, případně klidně natočte nějaký jako ruční pozdrav, jsme na to zvědaví, samozřejmě to tu
1: pozdrav, tady po tom ohrnování si nejsem pejstá, jestli budou chápat zadání, trošku mě děsí, Jonzo, ale dobře.
0: No, já bych to asi, no. Hele, ruku na to.
1: Já nerozmazávala.
0: Ruku na to, pojďme si dát Deep Purple a Soldier of Fortune.
3: Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.

0: růžích.
1: Přesně tak, Soldier of Fortune a Deep Purple na Rock Rádiu 3 minuty před 7, neboli v češtině Jirka Schellinger a Šípková růženka.
2: Miluju. Já to mám možná radši od toho Schellingera, člověče.
1: Já to taky miluju, že to je uchylný, taková poetika, no
2: jako
1: není,
2: mě to
1: že jo.
2: Přijde jako takový hezčí prostě ten text a tak.
1: Hele, ještě spí,
2: je
1: zámek Šípkový.
2: Jako je to krásný prostě.
1: Žádný princ tam v lesích ptáka nehoní, to je prostě úplně geniální.
2: To tam je?
1: No podle mě jo.
2: Tak já si budu muset ten text najít, asi jsem to dlouho neslyšela takhle instrumentálně.
1: Já si myslím, že to byla, to bylo z nějaký výzvy pro Jirku Schellingera, určitě. Mm,
2: tak jo, tak.
1: Každopádně, přátelé, pište nám dál, jak se ráno zdravíte, my vás už zase za chvíli pozdravíme, dobré ráno, ču máci. A za chvíli si taky dáme zprávy se Zuzkou. Zuzka se na vás těší, ta vás pozdraví. Jak ty zdravíš vlastně ve zprávách?
3: Víš, ani nevím teďka, je.
2: Nijak.
3: Já ti to řeknu za 2 minuty,
2: ona začne
3: jo?
2: Rovnou hlásit, ona se s tím nemaže.
1: Dobře,
2: ona
1: dobře.
2: Prostě jede na prudko.
1: Tak za 2 minuty vás Zuzka vyhlásí. A tak.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Tady Zakázaný ovoce.
7: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
6: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: Atava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Poslanci budou dnes hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm můžou škrtat nebo ho naopak doplňovat. Na programu jednání sněmovny jsou ale hlavně pravidelné interpelace na členy vlády. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle kterého SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Informovala o tom na sociální síti X ukrajinská premiérka. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k Evropské unii v létě 2024. Ve zcela nečekaném obsazení se dnes na Roland Garros odehrají semifinále dvouhry žen, ve kterém si všechny tenistky odbudou na Grand Slamu v této fázi premiéru.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, ráno na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají dešť a přehánky, ojediněle taky zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 28 stupni Celsia. Na západě Čech bude o něco chladněji, tam naměříme kolem 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D35 se opatrně na sjezdu exitem číslo 131 směr Olomouc máme hlášenou nehodu, auto tam narazilo do svodidel. Na D11 se bouralo ve směru na Prahu na 20.5. kilometru. Nehoda se řeší taky v Kuřimi na Blanenské ulici a v Praze na Kbelské.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať můžete zdravit, koho chcete a jak chcete. Vám se Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 7 ve čtvrtek 4. června. Dneska tu řešíme pozdravy, jak se zdravíte doma, v práci, jestli ty pozdravy jsou slovní nebo třeba výrazový rukama. Napsala nám Marcela. Děti si oblíbili váš pozdrav dobrý ráno čumáci a používají ho pořád.
4: Tak to je rozkošný, já doufám, že to neříkají paní učitelce ve škole.
3: Já právě doufám, že jo, že hlavně Marcelko by mě zajímalo, jestli znají tu původní verzi z filmu Národní třída, kde tenhle ten pozdrav používá Hynek Čermák trošku jinak.
4: To se ptáš nás dvou, my to nevíme, to musíš napsat paní, jestli to ví.
3: Já jsem myslel, že budeš dělat Marcelku, no tak nic.
4: Jo, takhle.
3: No a kromě toho, že nám teda píšete hezký komentář a hezký pozdravy, tak nám taky napište, pokud chcete další dva lupeny na Tři sestry Upener Tour, která bude příští pátek 12. června ve Strakonicích.
4: Ano, pište na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte 8:30 telefon.
3: No a teď už Dimitri a Lidice.

0: Beefy Clyro a jejich Howl na Rock Rádiu dohráli v 7 hodin a 12 minut. My se zase pojďme podívat, jakže se nám to rockeři tak různě zdravíte. Chodí nám teda různý, hrozný i mý hrozný věci. Třeba Tomáš píše, to tady holky určitě ocení speciálně. Ahoj, nejpozdrav je zdůst tvůj chuj furt stůj.
1: Ty krásu, to je skoro až ten jazykolam.
0: Krkolam, no, to bych nerozmazával radši.
1: Tady bych tě chtěla poučit, jo, tady Míla píše, že každý ráno přijde do kanceláře a řekne dobré ráno princezny, ale žádnou dámu tam nečekejte, jsme tam samý muži. Já jsem ti chtěla říct, aby se z toho poučil, my tady jsme dvě princezny a žádný takovýhle pozdravy jsme neslyšeli.
0: Chcete, abych vás zdravil dobré ráno princezny?
1: Královny.
2: Krásky.
1: Královny krásy.
0: No já vám, jako když, no.
1: A běda ti, jak zítra nepřijdeš s takovýmhle pozdravem.
0: Já vás zdravím na něco jinýho na K, ale to sám nelíbí, tak to neříkám.
1: Dobré ráno, bundy.
0: To nemůžeš říkat. Tak máme další pokutu.
1: Pardon, když jsem řekla bundy, to není snad prostý slovo, ne?
0: Ne, není, je to krásný.
1: No tak to bych řekla.
0: Nebo třeba ještě píše Michal, dobré ráno přeji. V bývalé práci jsem měl dva cikány a na ty mířil pozdrav zdar ingousti, jinak asi klasika, zdar draku a při odchodu měj se jak chceš, čus. To je taky hezký, měj se jak chceš.
1: To je moc hezký.
2: Bych některým lidem spíš říkala mej se.
1: Mej se, to je dobrý.
0: Tak bych zdravil v MHDčku.
1: Jo, pomalu všechny.
0: No, a mastý ty čím mej se chceš.
1: Pochválen buď antiperspirant.
0: Tak si radši dáme muziku. Soundgarden, Black Hole Sun na Rock Rádiu.

0: Till Lindemann, Praise Board, pecka z roku 2015, je 7 hodin 23 minut a my, přátelé, pro vás máme zase seznam kapel. Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. To jsou všechno kapely, které znáte a můžete je vidět na jednom místě.
1: Ano, a to už tento pátek v Jihlavě, kde se koná čtvrtá zastávka Rokinu a kde bude i náš rockrádový tým, takže tam budou hostesky, budete si tam moc koupit náš merch a pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
0: Stačí si o ně zase napsat, ale musíte k tomu psaní tentokrát připojit i fotku. Vyfoťte se s celou partou a pokud ta fotka bude dostatečně originální, ujetá, budou tam nějaký taneční kremace nebo něco takového, tak pokud ji pošlete na mail studio@rokovyradio.cz a náš tým nevědomých vás vybere, tak získáte 10 lístků do Jihlavy, říkám to správně,
1: říkáš
0: úplně zadarmo.
1: Říkáš to správně, ano. Máte na to čas do dnešních 15 hodin, pak to uzavřeme, zítra si tady pokecáme s vítězem těchto 10 lupenů a kdo by to měl do Jihlavy daleko, tak doražte již tuto sobotu na hrad Loket.
0: Držíme palce.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a já připomínám ještě, že taky dneska zase až do 8:30 rozdáváme lístky na Tři sestry, který si za chvíli zahrajem. Bude jejich pianovka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
5: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Tři ségry, pianovka, 7 hodin, 31 minut. Nezapomeňte, že už za hodinku budeme rozdávat další lupeny právě do Strakonic na příští týden na pátek 12. Tak se o ně ještě pište. No a my, protože máme po půl osmí, tak jsme zvědaví, co Zuzka vymyslela ve zprávách.
1: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Vedoucí úřadu vlády bude dnes ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost, a to kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Izrael a Libanon se ve středu dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Na dnešním mítingu Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Emanuel.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Zpočátku bude polojasno až jasno, na východě zataženo s doznívajícím deštěm, v Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, ojediněle taky zabouří. Nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 21.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 se bouralo na sjezdu exitem číslo 1 směr Brno, tvoří se tam kolony. Nehoda se řeší taky na D8 ve směru na Prahu na 61. kilometru a přímo v Praze se řeší nehoda na Poděbradské ulici, kde je neprůjezdný střední jízdní pruh.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Slyšeli jste slovo boží, Zuzka teda evidentně zdraví posluchače, hezké ráno, což je milý, když si vezmu, že nenávidí lidi. No a jak se zdravíte vy rokeři, na to se podíváme zase za chvíli, teď už Sabatoni a Templáři.

0: Sabatonina na Rock Rádiu, zdraví Šungem Templars v 7 hodin a 38 minut a my se dneska bavíme o tom, jak se zdravíte vy, rockeři, v práci, doma, s babičkou, kdekoliv vás napadne. Vytáhl jsem nějaký hudební komentáře, který se vyloženě týkají trošku muziky. David píše, zdarec lidičky, u nás mezi přáteli si zdravíme už řadu let Black Sabbath, takže Black Sabbath i s váma, to je zajímavý pozdrav. A pak ještě je tam spojený s tím jeden pozdrav, Jura píše, dobré ráno čumáci. Já s kolegou rockerem se zdravíme, pochválen buď Ozzy Osbourne. Odpověď na pozdrav je až na věky, jinak taky máme slavné komunistické čest.
1: Krásný. Tady je pán, jehož nickname nelze přečíst, zní to jako v hebrejštině. Dobré ráno, tak tím se pochlubím. S nejlepším kamarádem máme už přes 20 let pozdrav, že si pošimráme, jako když drbeš koze bratku, konečky prstů, u toho zvedneš levou nohu a zdar prcino.
0: Tenhle ten zkaz jsem měl nějaký vybraný a zase jsem zapomněl posluchači připomenout, aby se podepsal, protože vždycky zapomenu jeho jméno.
1: Ne, to on tam má nějaký kliky, háky, který jsou
0: takový švabak, no.
1: Jo, to nepřečtu, ani to je horší jak metalový kapely tohle.
0: Znamená to něco lachakbar, no, ale když jsme u toho metalu, tak Vojtěch třeba nám píše, vždy a všude skoro říkám metalu zdar. Takže přátelé, metalu zdar, za chvíli si dáme ten nejmetalovější z metalů na světě, což je Valda Gang a Svařák.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Vše pro bagr, CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr, CZ.
10: Mají件漂亮的T恤,条纹多多,品质保证,只需要您的几条个人信息和银行卡号.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Black Label Society na Rock Rádiu se songem Nothing's the Same, nic není stejný, což v našem případě není pravda, protože máme za 10 minut 8 a to jako každý den znamená jenom jediný.
1: Že přijíždí strýček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Díval jsem se do policejních statistik, jak si vedou motorkáři v počtu dopravních nehod a popravdě to nebylo úplně příjemné čtení. Zase nám tam přibylo několik pomníčků. Nejlepší byla situace až do minulého týdne v Jihomoravském kraji, kde sice bylo ve sledovaném období na 80 nehod s motorkáři, ale žádná nebyla fatální. Jedním z faktorů této v podstatě dobré zprávy je dost možná akce, která se koná v sobotu u Macochy. Víc k ní řekne policejní mluvčí Petra Hrůzová.
4: Zdravím všechny posluchače a ráda bych vás pozvala do srdce Moravského krasu na parkoviště u Horního Můstku v propasti Macocha. A to na akci Nežij vteřinou, která má 17-letou tradici. Opět se můžete těšit na spanilou jízdu jihomoravských policistů, našou motogymchany pod vedením Ondry Kroupy. Vyzkoušíte si jízdy zručnosti s vlastním motocyklem a dozvíte se, jak si nastavit podvozek na vlastní motorce. Jsou připraveny soutěže a bohatý program. Dozvíte se spoustu užitečných informací. Tak se za námi zastavte 6. června na Horním Můstku v propasti Macocha. Budeme se na vás těšit od 11 do 16.
3: Když jsem tak Petřinu pozvánku poslouchal, tak mě napadlo, kdo z vás si umí alespoň trochu nastavit podvozek. Stále je řeč o motocyklu, ale dovolím si tvrdit, že to číslo nebude z nejvyšší. I proto bych dost možná nelenil a v sobotu k Hornímu Můstku u Macochy vyrazil.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Within Temptation jsou na Rock Rádiu naprosto nebezpečný s peckou Dangerous 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: Zuzka je taky velmi nebezpečná a vypadá, že už má nachystaný zprávy. Až tak na to, že vůbec, na ní. Ale stihne to.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bardos.cz.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. V úterý při návštěvě Zlínského kraje Pavel řekl, že od Hlaváče bude chtít slyšet jeho priority. Očekává zároveň kontinuitu v tom, co dělal doteď. Sněmovna podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a taky narovnání podnikatelského prostředí. Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře. Potvrdil to ve středu podle agentur ministr zahraničí USA Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO. Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74 a v sérii na 4 vítězné zápasy se ujali vedení 2-0.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude polojasno až jasno, ráno na východě zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky ojediněle taky zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 21.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Na D8 opatrně ve směru na Prahu na 24. kilometru se srazily 2 osobáky. Nehoda se řeší taky na D2 ve směru na Brno na 1. kilometru a boural se v Praze na Poděbradské ulici na křižovatce s Kbelskou.
14: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
8: Rádio. Rokovej rozjezd.
15: Dobré ráno, čumáci!
0: Srdíčkový pozdravy z rádia vám posílá Honza,
1: Anabel
13: a Zuzka.
0: 3 minuty po 8 hodině raní ve čtvrtek 4. června. Ještě se budeme dneska hodně pozdravovat do 9. hodiny.
1: Ano, dnešní téma je pozdravy, jaký máte originální pozdrav, jak se zdravíte s kamarádama, s kolegama a přesně tohle nám můžete napsat do Messengeru nebo na náš Facebook Rock Rádia.
0: No a když hodně budete někde, tak dokonce vás můžeme pozdravovat osobně nebo aspoň přes telefon, protože po půl 9. budeme rozdávat další 2 lupeny na 3 sestry na 12. června do Strakonic.
1: Ano, na ty nám můžete psát klasicky do Messengeru, připište telefonní číslo a zvedejte po půl 9. telefon. A teď už muzika Komunál pod maskou klauna.
8: Rock Radio.

0: Je 8 hodin, skoro 11 minut a Sunrise Avenue dohráli svoje Hollywood Hills, hollywoodský hory. Tam se lidi zdravějí, když se potkají, třeba dobrý den. A my se vás dneska ptáme, jak se zdravíte vy, milí rockeři. Píše nám Iggy, náš oblíbenec. Máme s kámošama pozdrav. Zdar, jak se vejde. A odpověď je, mám ho tam až po kořen, dál už to nejde. A když se loučíme, pozdravuj ženu a moje děcka. Nevím, co z toho je strašnější.
1: Je to dost takový jako kontroverzní, jako, slušně řečeno.
0: Já nevím, jestli sdílíte ty svoje přítelkyně, ženy, manželky v práci nebo ne, ale nedělejte to.
1: Pozdravuj moje děti, to je jako, že ten pán má děti s jeho manželkou.
0: Jo, ty jsi to chtěla vysvětlit ještě, dobře, jo, ano, dobře. Znamená.
1: Jo, tak já pojď, já jenom jsem to dobře pochopila. Zdeněk píše, že se zdraví tě péro.
0: No, tam jako celkově je hodně pozdravů, který se týkají různých pohlavních orgánů nebo věcí, co jsou s tím spojený. Třeba Karel píše, na odchodu, hlavně z hospody, používám dobrou moč a mejte se. To je pro Zuzku tady.
1: Jo, jo. No, čus mrtvolo, taky dobrý.
0: To je taky krásný, no. Lukáš píše, mně se líbí zdar hlavy, to je asi spíš pro mě, jakože jsem... plešatej. Mimochodem třeba mě hrozně baví Iggy každý den, když nám píše, tak nás zdraví dobré ráno, moji milí, mladí, krásní a inteligentní cvokeři. Dobré ráno, cvokeři je hezký místo rockerů.
1: Mm-hmm. My jsme takový cvokeři trošku, to je pravda.
0: Maličko. Tak pokud máte ještě nějaký hezký pozdravy, a ať už jsou slovní, nebo třeba i ty ruční, pokud se zdravíte nějakýma gestama nebo něčím, tak nám to napište, ještě se na to tady podíváme. A tak. Teď už si dáme Metalliku, The Unforgiven 2, na Rock Radio samozřejmě.

0: You big boy.
1: Die Happy a jejich velký kluk, Big Boy v 8 hodin a 22 minut na Rock Rádiu.
2: A my tady máme jednoho velkého kluka, dostali jsme moc hezký přání, tak jsme se
1: pro
2: rozhodli.
1: Mě?
2: Ne, není pro tebe, bohužel, Honzičku. No. Je to pro Míru od její manžel, jejího.
1: Je to jeho? Pro Míru od její manžele.
2: Od její manžele, ne, tak ještě jednou, je to od Ivanky pro jeho manžela Míru a chtěla by mu prej vzkázat, že mu děkuje za všechno, co pro ní dělá a že díky němu je její život krásnější a že ho moc miluje, protože dneska slaví narozeniny. Ona původně chtěla píseň na přání, což jsem vysvětla, že v našem driveu není možné. Ale řekla jsem, že teda Mirka takhle pozdravíme alespoň v éteru, aby měl radost a dneska hezčí den, takže my mu gratulujeme z Rock Rádia a lásce mi samozřejmě přejeme, takže ať vám to vydrží dalších 100 let.
1: Přesně tak, dobré ráno čumáku, za chvíli ti pustíme aspoň malou náhradu, což budou Škvoři a sobě věrnej.
2: Prakticky Ozzy z Vyše.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
10: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulu

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes you better. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
4: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

0: Číst mezi řádky sobivěrnej Škvoři na Rock Rádiu pár vteřin před půl devátou.
1: To znamená co?
0: Že si dáme zprávy.
1: Tak jo.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74 a v sérii na čtyři vítězné zápasy se ujali vedení 2-0. Na dnešním meetingu Diamantové ligy v Římě budou závodit čtyři čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny taky tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. A po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů zápas proti evropskému soupeři. Od 9 hodin je čeká čtvrtý tým světového žebříčku Polsko.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu. Na 24. kilometru se srazily dva osobáky. Přímo v Praze opatrně na Radlické ulici, kde jsou v sobě tři auta, neprůjezdný jeden jízdní pruh. A další větší nehoda se řeší v ulici k Barandovu, tam neprojedete levým pruhem.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: Seater I Here and Now, tady a teď v 8 hodin a 35 minut na Rock Rádiu. Jste na správném rádiu, jste správně tady a jste tady správně i teď, protože, co je, na mě koukáš, jak kdybych říkal něco, co nevíš, rozdáváme dva lupery na tři sestry do Strakonic na příští týden 12. června.
1: Takže mobily do ručky.
0: Co to již dobrýho?
1: Banana bread.
0: Tak dobrou chuť.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
0: V 8 hodin 38 minut jsme zpátky v éteru a máme na drátě Petra z Drahonic. Petře, dobrý ráno přejeme.
15: Krásné dobré
16: dobrý
15: ráno.
16: Ráno.
0: Ahoj, gratulace veliká. Tři sestry jsou tvoje, prosím tě, Drahonice, ty jsme to teď říkal mimo éter, kdeže to je?
16: Je to asi 15 kilometrů od Strakonic.
15: Takže kousíček to máš za rohem.
16: Přesně.
15: Pojedeš na kole?
16: Tak to ode mě nečekejte.
15: Ty jsi říkal, že na ty lístky hodláš zbalit nějakou...
0: Ne.
15: Ne?
0: Petr psal, že se rozhlíží, kde sehnat lístky a že jsme mu přišli do rány, takže si napsal a vyšlo to.
15: Jo, takhle, tak to jsem si spletla s jiným zkazem, tak pohodě. Pořádku, já jsem dneska taková zmatená, vše čtvrtek.
0: Každopádně dobře si nahrála na mou otázku, abych se zeptal, Petře, koho vezmeš sebou na sestry?
16: No, vypadá to, že určitě manželku.
15: Ježiš, tak to bych ti udělala dobrý problém, no maprej, on psal, že chce zbalit nějakou šťávu. Ne, to není on.
16: Ne, já už jsem předbalit nechal, hele.
15: Ježiši Kriste, tak pardon, to se velice omluvuju. Manželce, prosím, já vzkazuju, že jsem si pouze spletla vzkazy, všechno je v pořádku, manžel je věrnej a jdete spolu, je to krásný, bude to nádherný rande, romantický.
0: Prosím tě, Petře, a jak vy se doma zdravíte s paní? Máte nějaký speciální pozdrav?
16: Ale asi úplně nic speciálního nemáme.
0: Ne, že nic jako z prostýho, některý ty komentáře a vzkazy, které nám chodí, jsou jako velice peprný.
16: Jo, některý jsem slyšel v éteru.
0: No, a ještě jsou tam i horší.
16: Rozhodně u nás to takhle nefunguje.
0: Takže jste na sebe hodný a milý.
16: Ano, ano.
0: Takže v tom případě doufám, že se pořádně zrichtujete na Třech sestrách spolu.
16: Tak to doufám taky.
0: Petře, ještě jednou gratulujeme. Lístky pošleme, dorazej do mailu. Jinak přejem hezký ráno, klidně nám potom napiš, jaký to bylo, moc si to užijte.
16: Jasně, super. Mějte se.
15: Krásný ráno. Ahoj.
16: Ahoj.
0: Ahoj.
9: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
15: Teď už Green Day a Bulvár zlomených snů. Mm-hmm. To je docela depresivní název písně.
0: Takový smutný, ale to nevadí.
15: Já se jdu zabít.
0: Tak čau.

0: JT Corp a Butterfly na Rock Radio v 8 hodin a 48 minut, kde si v dnešním rokovém rozjezdu povídáme o tom, jak se rockeři zdravějí. My tady máme ráno takový speciální pozdravy, když přijde Zuzka do práce, tak já vždycky zdravím. Ahoj Zuzanko, pěkný ráno, jak se máš, jak se vyspinkala? No a Zuzka na to vždycky reaguje jednoduše.
1: Mám to předvést, jo?
0: Zní to zhruba asi takhle nějak sexy.
1: Možná mám trošku hrubší hlas po ránu, teď už je to vysoko.
0: Jako, musím říct, že vždycky ráno se hlasově trošku s Anabel slejváte, to vás jako nepoznám.
2: Jo, my jsme jak dvě alkoholičky, co vyhulejí krabku cigaret denně. Ale pak se to během jenom driveu jako srovná, jenom jako, my ani jedna nepijeme, ani někoho teda Zuzka to pije. Ale...
1: Co ještě řekne, že založit dneska.
0: No potom tady přišlo ještě pár hezkých pozdravů, líbil se mi Míra, který psal můj oblíbený pozdrav je zduř a opuchni. Mm-hmm. To rozhodně bych někomu občas popřál, některým svým kolegům. Patrik píše,
2: zmiňovat.
0: To je zase pro tebe, Aničko. Ano. Popálen ležíš citrus.
2: To je krásný, samozřejmě. Ano, to je naše standardní. A...
0: Lukáš píše, moc hezký, ten se, moc hezký pozdrav, ten se snaží to nějak naroubovat muziku do toho, do svých kolegů. Píše, já jsem začal v práci zdravit na metal a už se začínají chytat. Chce to trochu oživit, tu každodenní rutinu. To se mi líbí. No a uzavřel bych to tím, co píše Michal, protože dobrý pozdrav je lék na deprese, ten se zdraví jenom nalej.
2: Hezký.
1: To se mi líbí.
0: No.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Potisk, dárky, Belabil, CZ.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Poslanci budou dnes hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm můžou škrtat nebo jej naopak doplňovat. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle kterého SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Informovala o tom na sociální síti X ukrajinská premiérka. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k Evropské unii v létě 2024. Ve zcela nečekaném obsazení se dnes na Roland Garros odehrají semifinále dvou hry žen, ve kterých si všechny tenistky odbudou na Grand Slamu v této fázi premiéru. Jako první se představí 8. nasazená Ruska Mira Andrejevová proti 15. Martě Kostiukové z Ukrajiny.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, v Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají přehaňky ojedině, ale taky zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 28 stupni Celsia. Na západě Čech bude kolem 21.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Bystřici pod Hostýnem opatrně na Masarykově náměstí, kde máme hlášenou vážnou nehodu. A v Praze pozor na jižní spojce u sjezdu na Braník, i tam se bouralo.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Jím banán. Ty jako vegetariánka bys ze mě měla mít radost.
1: No když samozřejmě, chválím.
2: Snídám. Víš, jakože...
1: Taž nebezpečně zdravý.
2: Banán?
1: Vypadá to tak.
2: Vypadá dobře, víš, tenhle.
1: Nech si chutnat.
2: Jako jsou občas takový, jako už...
1: A to jste sehraný, Anabel tady zase žvíkala ráno banánobret. Tak je dneska nějaký banánový den.
2: A co to je banánobret?
1: No to nějak rozmačkáš banán, hodíš k tomu mouku
2: jo,
1: a tak něco. A...
2: Takhle jo, no, tak takhle daleko jsem nešel, ale jako dobrá snídaně, no.
1: No věřím.
2: Co je, víš něco o banánech?
1: Co bych o nich měla vidět?
2: No třeba jako jestli jsou zdraví, jaký jsou tam vitamíny, jaký věci.
1: Jo, až takhle, no takhle ne, to nastudovaný to nemám.
2: Ty jsi jako rychlá na Google, ale na to teď nemáme čas. No, kdyby jsme tady byli spolu ráno, tak bychom to probrali hned. A třeba posluchačům dali i tip
1: rozbor
2: na nějakou snídani. No, není, nedá se nic dělat. Tak ti děkujeme, co měla už dala.
1: Tak.
2: A my jdeme na rokový dopoledne. Kamil je s vámi a dáme si skápečko, dáme si kysáky, nebo taky motorband.

0: Klasika Rainbow na Rock Rádiu. Samozřejmě pro vás všechny milovníky starých pořádků, protože tahle ta kapela je už dneska historická, ale pořád to hraje skvěle. Dali jsme se na Rock Rádiu v 9 hodin a 17 minut a když jsme u toho Klasik roku, tak pro vás aktuálně máme i nový číslo časopisu Klasik rok, což je renomovaná tiskovina, já ji mám moc rád, už jsem tady o tom několikrát mluvil, že dneska samozřejmě je obrovský zával různých podcastů, který najdete na streamovacích platformách, na YouTube a tak dál. V podstatě každý, kdo má možnost a chce si tím vydělat nějaký peníze, tak kde co natáčí, ale ty ověřené informace a takové ty věci, které jsou spojené s tím, že o tom něco víte, tak těch už je pomálu právě na takovýchhle serverech a v takovýchhle různých podcastech, který, jak jsem říkal, dělá kdekdo. Ale to se netýká časopisu Classic Rock, protože tam jsou renomovaní novináři, samozřejmě mají kontakty a napojení na ty kapely, takže jsou to ověřený zdroje. Takže když si přečtete třeba článek nebo rozhovor o kapele Scorpions, která je momentálně na úvodní stránce, tak si můžete být jistý, že se k vám dostanou ty správné informace. A v dnešní době, kdy opravdu nemáme čas na to zabývat se hloupostma, tak už si opravdu vybíráme, co chceme číst a aby jsme opravdu měli to, co chceme dostat. Takže pokud chcete tenhle ten časopis mít doma v rukou, je tam dokonce i speciální plakát Iron Maiden, ten si můžete pověsit na zeď, ale jinak jsou tam i další články, můžete se tam dozvědět něco o koncertu Live Aid a nebo třeba o Tomu Petym a tak další. Takže jestli ho chcete, zajděte na naše sociální sítě, konkrétně na Facebook a napište zdravím a chtěl bych aktuální číslo časopisu Classic Rock. No a když to klapne, tak před 11. se dozvíte, že jste ho získali a poletí za vámi, nebo respektive vám ho pošleme. Tak toliko k tiskovinám, informacím a časopisu Classic Rock a teď už pojďme na muziku. Doga, dáme si Three Days Grace a nebo taky Aerosmith.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Tady Zakázaný ovoce.
5: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
4: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smích.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Mej, 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Ahoj, já jsem Izzy z Dogy a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj!

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tak tohle byl Aerosmith na Rock Radio, 9 hodin 34 minut. Aerosmith si naživo, no kdo ví, ale asi pravděpodobně už v Čechách nedáme, ale nechci říkat, jak znáte to přísloví, nikdy neříkej nikdy, ale co si můžete dát naživo, tak to je Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, a to konkrétně v pátek 5. června v Jihlavě, protože tam zamíří další zastávka Rockintownu, samozřejmě i s týmem Rock Radia a moderátorkou Anabel, která vás festivalem provede. No a vy tam můžete vyrazit. Jednak pokud máte lupeny, a pokud je nemáte a chtěli byste vyrazit s celou partou, tak víte, že my vám rozdáváme 10 lístků. Dali jsme vám je do Českých Budějovic, do Plzně a dáme vám je i do Jihlavy. Stačí, když nám na e-mail studio@rokovyradio.cz pošlete fotku, s kým byste vyrazili. No a pokud bude hodně zajímavá a zaujme naši odbornou porotu rockrádiovou, tak se může stát, že zítra v rokovém rozjezdu uslyšíte svoje jméno a 10 lupenů do Jihlavy poputuje za vámi. Čas máte do dnešní 15. hodiny, pak se to celý uzavře.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A pokud se vám nechce do Jihlavy ani na žádné jiné rokin a chcete si to užít jinak, tak máte možnost, protože pro vás máme kulturní tipy, abyste věděli, kde se co bude dít a kam byste mohli vyrazit a užít si zábavu. Tak si na to počkejte, stejně tak jako na další muziku. Alkohol si dáme, System of a Down, anebo Red Hot Chili Peppers.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt 2 plus KK Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000 a byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
16: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
17: A
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hele, nezaseko ses?
18: Ne.
19: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
20: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Ostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Radio.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Podle ministryně financí Schillerové bude nový systém jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Evropská komise je připravena mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla, aby pomohla zemím EU vyrovnat se s energetickou krizí. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. Na dnešním mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti. V akci bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Do venkovní sezóny vstoupí tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Tak ještě dnešní počasí, oblačno až polojasno k večeru od západu s deštěm a teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Pojďme ještě zkontrolovat, jak nám to jezdí aktuálně. V Ústí nad Labem je hlášená nehoda v ulici Malá Hradební. Pokud tedy budete projíždět, tak počítejte s komplikací po nehodě osobního auta. Právě se to tam šetří a překáží to v provozu, tak počítejte s omezením. A ještě vás upozorním na nehodu, která se stala v Táboře v ulici Nábřeží. Nehoda dvou osobních aut, šetří se to za účasti policie, taky to tam překáží v provozu. Tak dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
11: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
9: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
10: Máme něco málo po 10. hodině a s vámi je Kamil. Já vám přeju hezký čtvrtek 4. června a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, takže to nebudeme zdržovat, ať si užijeme co nejvíce a věřím, že bude co poslouchat, protože si dáme Halloweeny, dáme si Amarant a na začátek pěkně Kabáty a Calamity Jane.

0: Lenny Kravitz na Rock Rádiu Believe ve čtvrt, nebo něco málo po čtvrt, no, na Rock Rádiu jsme si to dali a já tady mám pro vás tip na dnešní odpolední siestu u CDčka, nebo u LPčka už dneska můžeme taky říct, pěkně kávička, nebo co si k tomu dáte, to je na vás, ale poslechněte si a oslavte vydání alba Load od Metallica, protože právě v roce 1996, tedy před 30 lety, tenhle ten unikát, tahle skvělá deska vyšla. A dokonce nedávno vyšla i v reedici, je tam asi 15 CDček, což je neuvěřitelný. Je tam teda remastrovaná verze, která moc dobře nehraje, protože už tehdy ta deska hrála naprosto luxusně a myslím si, že ten remaster jí vůbec neprospěl. Ale můžete si to dát a když si to koupíte, tak vám asi nic jiného nezbyde to poslouchat v té remastrované verzi, ale je tam spousta demosnímků, je tam spousta alternativních verzí, je tam spousta písní, na který se nedostalo obecně. Aspoň uvidíte, kolik Metallica měla nápadů, který vůbec nezařadila ani na pozdější Reload, což byl vlastně doplněk toho, co ještě se dodělalo. No a hlavně je tam spousta živáků. Strašně moc živáků, asi 4 nebo 5. Je to z toho období, pokud znáte DVDčko Cunning Stunts, tak vlastně je to z tohohle období, je to v podstatě totožný playlist. Rok 1996 a 97, kdy Metallica jela turné právě k těmhle dvou albům. A to je super, protože je tam spousta písní právě z Load a z Reload. Má to skvělý zvuk, jsou ve formě chlapci. A je tam aspoň ukázka toho, jak jim to vlastně hrálo v té době a můžete to porovnat i s Cunning Stunts, který potom vyšlo následně. Ale hlavně teď jsou ty živáky na CD, protože Cunning Stunts bylo jenom na DVD. Tak to je tam taky jako bonusově přidaná hodnota. Mluvím o tom proto, protože právě v neděli od 19 hodin v rámci rokovýho živáku si jeden z těch koncertů z Norska zahrajeme, takže si to budete moct poslechnout a třeba případně pak nalítnout do obchodu a za nekřesťanský peníze si tuhletu reedici koupit, ale když už se dělá reedice, tak aspoň takovýmhle způsobem, protože to má potom smysl si to koupit, i když třeba už doma tu původní verzi máte, jako já. A já jsem s ním moc spokojený, jsem rád, že Metallica v polovině 90. let hrála tak, jak hrála, protože to, co nastolili na černém albu, tak dál potom rozvinuli, i tam zakomponovali tolik propagovaný a populární grunge do toho alba, ale udělali to všechno ještě líp než ty grunčové kapely. Prostě Metallica, skvělý riffy, skvělý písně, dokonce Until Sleep, tedy úvodní single, se stal vůbec nejúspěšnějším singlem Metallica obecně v celé svojí historii, takže je vidět, že svoje fanoušky to má, i když samozřejmě kritika to przní, dokonce teď na jednom serveru vyšlo, že je to nejhorší deska Metallica, no tak tomu se fakt musím jenom zasmát, jaký neumětel tohle to napsal, ale to není důležitý. Důležitý je, že si to album určitě dneska poslechněte, protože k tomu máte důvod. Jak jsem říkal, před 30 lety Load vyšlo. No a my si dáme za chvíli Iné kafe, dáme si taky Slashe a nebo Van Halen.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Guano Apes na Rock Rádiu 10:39, to je aktuální čas. Říkám to proto, protože ještě chvíli máte možnost zajít na náš Facebook a napsat si o aktuální číslo časopisu Classic Rock. Už jsem mluvil o tom, že je to renomovaná tiskovina, která přináší informace přímo z tábora různých kapel, reportéři a ostatní, kteří se podílejí na tvorbě tohoto časopisu, jsou napojení přímo na daný hvězdy, na daný, říkám hvězdy, protože na daný umělce, protože teď aktuálně na té původní stránce je kapela Scorpions, takže si můžete být jistý tím, že pokud čtete o nich článek nebo rozhovor s nima, tak je to autentický a není to nějaký jakože možná prý a snad, tak jak se hodně objevuje třeba na různých platformách na internetu, ať už jsou to různý servery, který nabízí profilový portréty a nebo Wikipedie a takové věci, tak tady si můžete být jistý, že opravdu čtete to, co potřebujete a to, co chcete. A při té dnešní časové tísni, kterou všichni máme, chceme ten čas investovat opravdu do toho, co nám něco přináší a myslím si, že tady nemůžete sáhnout vedle. Já sám jsem moc spokojený s tímhle časopisem, čtu ho pravidelně a už se těším, až zabrousím právě do aktuálního čísla, protože kapelu Scorpions mám moc rád a určitě si o nich článek rád přečtu. A jestli chcete taky a nechcete si ho kupovat na stáncích, tak jak jsem říkal, ještě chvíli máte možnost zajít na náš Facebook, napsat si tam, že byste ho chtěli pod příspěvek, který tam najdete, no a když budete mít štěstí, tak před 11. hodinou získáte aktuální číslo právě vy. Máme pro vás dvě, takže jedno pro dámu a jedno pro muže. No a my jdeme na muziku do 11. hodiny, než rozpoutáme elektrické oběd, si dáme Kerny, Five Finger Death Punch a nebo taky Verve.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 800 korun více. Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o 6 států regionu. Na zasedání Česko zastoupí premiér Babiš. Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko. Čeští fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek, zápas začne 2 hodiny po půlnoci našeho času.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, k večeru potom od západu s deštěm a teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a z našich silnic tady mám upozornění na Litoměřice v ulici Masarykova. Nehoda 2 osobních aut, je tam docela silný provoz, tak počítejte se zdržením a taky s omezením v tomhle úseku. Další hlášená zpráva je z Trutnova, a to konkrétně z ulice Horská. Tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, srazily se tam 2 osobní auta, na místě je policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením a se zdržením.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak si jdeme udělat radost, protože je tady 11. hodina nebo něco málo po ní a startuje elektrický oběd, tedy muzika, kterou chcete slyšet vy, a můžete si o ní napsat na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. To jsou 2 cesty, ze kterých mi to sem režie přehazuje, no a já následně přetavuju vaše přání do éteru Rock Rádia, což se klidně může stát v příštích 60 minutách. No a samozřejmě první příspěvek je standardně vždy ode mě, takže dneska vám pustím AC/DC a jejich Hell's Bells. Pekelný zvony, ty se rozezní právě teď, no a pak uvidíme, jak to rozezníte vy svýma přáníma. Tak jdeme na to, elektrický oběd s Kamilem Drábem startuje právě teď.

Tak tohle byly AC/DC, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na vaše přání. Byla by možná, nebo možnost zahrát Sabaton, jejich Templáře, bylo by to pro všechny, co poslouchají Rock Radio, jen tak pro potěšení. Hezký den všem přeje Monika. Já musím na tomhle místě říct, že Sabaton včera odehráli v Plzni výborný koncert, já jsem tam teda nebyl, ale viděl jsem nějaký videa a taky tady za mnou byl kolega, který tam byl, Martin, a moc si to chválil, moc se mu to líbilo, že to bylo úžasný. A vy, co jste tam byli, tak asi mu dáte určitě za pravdu, protože podle toho, co jsem viděl a slyšel, tak si myslím, že to byl koncert na výsost. Velice úspěšný a povedený. Takže pojďte si to připomenout a samozřejmě pro Moniku posílám tedy zmíněný Sabatony.

Tak tohle byly Offspring na Rock Radio v elektrickém obědě, který si přála slyšet Zuzana. Další přání je od Michala, který píše, že by chtěl nechat zahrát Komunál, písničku pro tebe, pro mého syna k 5. narozeninám. Díky. Tak nevíme, jestli obsah 5letý synek v tuhle chvíli pochopí, tedy skladby pro tebe, ale věřím třeba, že jo, anebo určitě až bude starší, tak třeba když mu tohle přání pustíš zpětně, pokud si ho nahraješ, tak určitě bude vděčný. A každopádně pro vás, pro všechny táty, který máte syny třeba v tom, řekněme, pubertálním věku, tak si myslím, že tahle píseň je naprosto luxusní sdělení v podání kapely Komunál. Tak tady máte, pro tebe.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. Ty

0: 8:33. ¿No sabes qué es?
1: Under Armour makes you better.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
4: Nekupujte
5: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

Posloucháte Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání, samozřejmě na Rock Rádiu. Tohle byli Mr. Big a jejich skvělý cover Wild World, který bodoval v roce 1993 v hitparádách, a tak si na něj rozpomněla Petra, která napsala, že by chtěla tuhletu píseň v dnešním Elektrickým obědě slyšet. Další přání. Ahoj Kamile, můžu poprosit o Eagle Fly Free od Halloween, Den blbec, tak ať to má koule pro tebe a všechny slušní lidi. S pozdravem Bambus z Chrastavy, díky. Tak zdravíme a já věřím, že ten Den blbec Halloweeni umí vylepšit, zvlášť takovouhle sypačkou, kterou si teď dáme. Eagle Fly Free.

Tak, tohle byl Bryan Adams a jeho skvělá věc, kterou dobře známe z alba, který se jmenuje stejně 18 Till I Day. No a tahle ta píseň byla na přání zahraná díky Tomášovi. A tady mám další vzkaz a ten je od Ivety, která píše, že by chtěla nechat zahrát Fannyho a píseň chci ti slíbit a píše tady jen tak pro lepší náladu a pro všechny fanoušky, kterým se tahle ta píseň líbí. Tak si ji pojďme dát.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
0: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

Tak tohle byly YouTube, který jsme si dali na Rock Rádiu. Jirka si je přál slyšet a další muziku si přeje slyšet Břeťa, který napsal, že zdraví Rock Rádio a všechny posluchače a chtěl by nechat zahrát Dimitry a Zítřek nám nikdo neslíbí. Tak si držte klobouky.

Dnešní elektrický oběd jde pomalu do finále. Tohle byly Foo Fighters a Walk, píseň, kterou chtěla slyšet Zdenka. A máme tady poslední kousek, snad ještě stihneme. Napsal Bučiš, Bučis napsal. Ten zdraví a chce nějakou šlehu od Airborne. Peru se na stavbě s vatou a potřebuju podporu. Tak Airborne si dáme a já se s vámi zároveň loučím. Kamil vám přeje hezký den a hezký čtvrtek a taky hezký rokový voraz, který bude následovat, protože Dan už je tady připravený a těší se na vás. No a my si jdeme dát jako poslední kousek dnešního elektrického oběda Airborne.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Metal Fest Open Air.
3: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena benzínu dnes opět klesla, a to na 1,40 korun a 8,90 haléřů za liter. Cenový strop u nafty naopak mírně vzrostl na 39 korun a 1,50 haléřů za liter. Dopravní stavby po celé republice mají zásadní vliv na každodenní život obyvatel měst. Třeba v České Lípě otevřeli úsek budoucího obchvatu, který má odlehčit centru od tranzitní dopravy. Více říká starostka Jitka Wolfová.
2: Lidé, kteří odjíždějí z průmyslové zóny, tak už to vlastně je moment, kdy mohou navázat na obchvat. A myslím si, že ten nápor přes centrum města, přes všechny ty semafory, kde se vlastně stojí a ten prach v letních měsících i hluk, ty lidi vlastně obtěžuje, tak si myslím, že tohle se hodně sníží.
1: Obchvat mohou využít i řidiči, kteří jedou směrem od Prahy na Děčín. Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii na 4 vítězné zápasy se tak ujali vedení 2-0. Série bude pokračovat v neděli a v pondělí na palubovce Pardubic.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, v Čechách bude od západu postupně oblačno i zataženo. Nejvyšší teploty 23-27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: U obce Rokycany je to neprůjezdná silnice, tam padlej strom, probíhají tam uklízecí práce, hasičeru na místo. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
3: Já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rokovej voraz s Danem. Dneska už je čtvrtek, pro mě už je to poslední den, zítra tady s váma místo mě bude Kamil, takže se máte na co těšit s Kamilem. Já mám volno, takže budu mít prodloužený víkend a uslyšíme se zase až pondělí. A tak si pustíme nějakou hudbu, třeba Status Quo, Arakain, anebo Presidents of the United States of America.

0: A to byly Vítus a jejich Teenage Dirtbag. Mě vždycky, já už teda zdravím tady Káju, teda ještě mimochodem, Kája tady spala podle mě, jak jsme se z toho dělali srandu včera.
1: Ne, já se sem vlezla komínem.
0: Tak ona už jde radši do práce dřív, kdybyste nevěděli, Kája to máš od 6, tak už tady radši ve 12, jo? No, aby nepřišla pozdě.
1: A mě se po vás vždycky tak stýská, tak se sem přijdu jako dřív.
0: Já tady mám teďka na starost nástěnku, takže já ti tady dám fotku, budeš tam mít zaměstnanec měsíce.
1: Jo, mě to ne.
0: Já si vždycky vzpomenu tady u toho Teenage Dirtbag, že jak vždycky zpívá ten Boris ten konec, tak to je kastrát prostě. Já jsem si myslel celou dobu, že to je ženská. Že jakoby ten hlas není možný, aby to chlap dal. Hele, podle mě on se zmáčkne dole.
1: No.
0: A nebudu říkat co.
1: Já si taky myslím, protože já jsem ženská, to bych nikdy neuspívala.
0: No, já bych to neuspíval jako normálně, no. Takže ono
1: já taky ne, klidně. Já neuspívat totiž.
0: Jsem jednou dostal stovku na karaoke, už nespívám nikdy, ale mě.
1: Fakt jo. Mm-hmm. Já jsem zase slíbila jako určitým lidem, že nebudu mluvit německy, protože moje němčina je tak špatná, že prostě to nechci slyšet. Jako.
0: Jo, tak já jsem se německy naučil, takže to já mám mezery. No a já vám za chvilku pustím Vanastovy věci, lži, sex a prachy. Já jsem tady říkal, Káje, že to je, že Kodem za mladá vypadal, jak z Guns N' Roses Axl.
1: Jako docela jo, jako teďka, když to řekl, mm-hmm. tak se mi to tak jako spojilo ty pucličky, víš, jako v té hlavě.
0: No, tak tenkrát to bylo populární, asi. Takhle vypadá dlouhý vlasy, čelenky,
1: no, asi si zajdu šátky. Na Vanastovky, no.
0: Dobře, tak jdem na hudbu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Věda, řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

to byly Him, Rip Out of the Wings of the Butterfly. Další už to blejnul, ten název, aby jsme to tady četli. No a my se půjdeme podívat od Him na Vysočinu, protože tam pokračuje Rock in Town, a to přímo v Jihlavě, a bude v pátek 5. června a můžete se těšit na Kokot Minute, Alkohol, Horký jeslíže, Dimitri, Trantenberg, anebo traktory, který slaví 25 let na scéně a jedou jenom koncerty. Tam celou šňůru, já jsem je viděl minulý týden, takže máte se na co těšit. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to tam celý postaví. Anabel to bude moderovat a holky hostesky tam budou prodávat trička, rozdávat nějaký samolepky, placky, kondomy, to jsme říkat. A vy se tam můžete dostat, já jednoho z vás tam pošlu celou partou, což bude 10 lístků, že dostane, což končí dneska v 15 hodin, kdy kluci vyberou někoho z vás a stačí, abyste vyfotili fotku, kde budete s tou vaší bandou, čím crazy, tím lepší, a pošlete to na studio@rockyradio.cz a říkám, čím odvážnější, tím lepší. A my si pustíme ještě nějakou hudbu, třeba Davida Kolera Chce za tobě spát.

0: a zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Meziroční tempo inflace tak zpomalilo z dubnových 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu statistického úřadu. Opět zlevnily potraviny a nealko, naopak nejvýrazněji zdražily služby. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy, potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek. Po desáté ho pořádá Akademie věd, která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Do programu se zapojí i řada univerzit. Čeští fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemale generálku na mistrovství světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek. Zápas má výkop 2 hodiny po půlnoci našeho času.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, v Čechách bude od západu postupně oblačno a zataženo. Nejvyšší denní teploty je 23-27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na silnici 405 u obce Puklice, okres Jihlava, je nehoda nákladního automobilu s dodávkou a probíhá tam vyšetřování nehody, je tam nebezpečí, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej poraz.
3: A my máme rokeři první hodinu rokového porazu za sebou a já jsem tady četl, kolik jako denně můžete vypít káv. Je to až 3 až 4 kávy, což je v pohodě. Já tak 3 jako vypiju. A tady jdu na tu třetí, jdu sídá, tak si jdete také kavčo, protože já vám pustím pecku, co jsem tady vytáhl, divoký byl a dávno, budem zpívat.
0: Rock Radio.
4: Ahoj lidi, tady Vašek Vlád ze skupiny Divoký byl, zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: to byli Def Leppard a jejich Let's Go. No a já jsem před chvilkou slyšel Queeny a vždycky, když slyším Queeny, jak se vzpomenu na Bohemian Rhapsody, na ten film. Viděla z oka, jo?
1: Hej, já jsem na tom byla v kině dokonce.
0: Nekecej. Tě pustili jako?
1: No. Hej, ale vždycky,
0: když... Kolik ti bylo pět?
1: Vždycky, když přijdu. To byl rok 2018, myslím, na. Vždycky, když přijdu, tak nejenom ty, ale i kluci si uděláš vždycky narážku, ale mě to strašně baví naopak. Jako,
0: jo, že... tak jsi mladá, věc, co jsi tady nejmladší, tak to někdo musí tady jako schytat.
1: No hele, ale já tam mám jakoby historku, jo. My jsme jakoby tam, že jo, bylo konečný Live Aid, že jo. A my jsme odcházeli z toho kina a já jsem jako... milovala Queeny, já jsem viděla všechny dokumenty a všechno možný. Takže já jsem tam měla úplně řasenku všude a teďka jdu a jenom ten personál, že to je v pohodě a jo.
0: No, to já taky většinou brečím, když odcházím tady z práce. No právě ten Live Aid bude mít 13. července příští rok, bude mít 40 let výročí, což byl obrovský, kde Queeny měli 20-minutový set, bych tak jako řekl, kde se stal úplně fenomenální. Já miluji vždycky, když tam Freddy šel k tomu pianu a začal na něj hrát. Teď jsem se na to nedávno koukal. No.
1: Já vždycky z toho mám strašnou jako husařinu, upřímně, protože já se doteď vždycky na to tak jako ráda podívám, já ráda sleduju ty starší koncerty. A jak je tam vždycky jako Eddie zvedne, Freddy.
0: To si pleteš, to byla jiná kapela Eddie.
1: Freddy zvedne tu ruku a teďka všichni úplně, že víš, jak se prostě dokázal jako spacifikovat, já tomu nerozumím doteď.
0: Dobrá, tak to jsme tady rozebrali tenhle ten film a my se půjdeme podívat na další legendu, a to českou olympiky jednou.
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park.
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Nekupujte
11: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
14: Praho,
6: Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: To byly Meredith Brooks a jejich písnička Bitch z roku 1997. Příští rok 30 let, ale písnička oslaví. Není možný, já si ještě pamatuju, jsem ji poslouchal na střední. Takhle starý bejt nemůžu, jsem moc nesměká, jo?
1: Já jsem teďka vyšla střední, že jo?
0: No. Já budu tak maximálně střevní, ale potíže. Ale nevím, teď za chvilku budu hrát Metalliku a nevím, jestli znáte, nebo ty znáš, jak zpívá Metallica, zpívá hit od Rihanny Diamonds v autě, karaoke. Je to úplně totálně skvělý, já to miluju.
1: Já jsem to viděla a i po těch letech se tomu strašně směju.
0: Tak my vám to pustíme, ať víte, o co jde, protože věřím, že to pár lidí nezná, já to zbožňuju.

0: A takhle Metallica bláznila v autě, lidi na ně museli koukat, co tam blbnou, že tam zpívají popík.
1: Mně se strašně líbí, jak Kirk ze začátku říkal, že popová muzika ho dělá jako naštvanýho, prostě, že díky ní prostě je naštvaný.
0: Proto taky díky tomu dobře takhle fungují Metallica.
1: No, já to uvidím, no, jakoby za týden na něco.
0: Závidíme. Tak nic, tak oznám písničku, kterou budeme hrát.
1: Takže čeká nás Metallica a jich Until It Sleeps.
0: Tak jdem na to.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném pořičí. A nebo vydaš na Basin na otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Tady Zakázaný ovoce.
5: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
4: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
14: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
15: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
14: Kazbet? A v čem jsou jiný?
15: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
14: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
16: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
18: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
3: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Ostrov Open Air klub v Mnichově hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
3: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. V Česku vznikla mezirezortní pracovní skupina. Jejím cílem je zvýšit efektivitu kontrol v oblasti nelegálního nakládání s psychoaktivními látkami. Jaké jsou její dosavadní výsledky, řekne mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
12: V rámci koordinovaných kontrol bylo zajištěno téměř 86 tisíc výrobků a 155 kg kratomu. U dalších více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z trhu nebo likvidace. V souvislosti s kontrolní činností byly uzavřeny 3 kamenné provozovny a zablokovány 25 internetových obchodů.
11: Toto uskupení vzniklo kvůli rostoucímu počtu intoxikací kratomem a dalšími nebezpečnými produkty. Španělsko čekají policejní manévry. Na bezpečnost papeže Lva 14. bude během jeho návštěvy Španělska, která začíná v sobotu, dohlížet přes 15 tisíc členů národní policie a několik tisíc policistů z dalších sborů. Bude to největší policejní nasazení k zajištění bezpečnosti v novodobé historii země. České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v Nankingu podlehly 0-3. Další duel čeká naše hráčky zítra, kdy se utkají s Belgií.
10: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude většinou polojasno, v Čechách bude od západu postupně oblačno a zataženo. Nejvyšší denní teploty 23-27 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio. Doprava.
13: Na D1 na trase Praha, Polsko, státní hranice, nehoda 2 osobních aut. Je tam překážka na vozovce, bude tam chvilkový zdržení. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
14: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
10: Rock Radio. Rockovej voraz.
13: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovej vorazu s Danem. Přesně za týden začíná mistrovství světa ve fotbale. Je to po 20 letech, takže už jsou určitě všichni natěšený chlapy. Nevím jak ženský, my určitě. A zase máme záminku jít do hospody. No a po těch 20 letech je to už taková nostalgie a já na to jsem tady našel písničku, takže si pustíme Tania a Nostalgie.
15: Rock Radio.

0: byly Green Day a jejich Holiday z roku 2004, to byly přesně moje poslední prázdniny ze základky a pak jsem šel na střední, takže jsem se naposled užil klidný život bez brigády. Jedeš někam, Káju, na dovolenou letos?
1: Hele, na dovolenou přímo ne, ale mám takový plán, že si udělám digitální detox a že vyrazím třeba do jezerek, že si tam pronajmu nějakou chatu a ráno budu pít kafe v pyžamu a koukat se na krásné hory. Co ty?
0: Tak tohle určitě dělat nebudu, já budu jak z toho Pupenda, jste to viděli, jak tam byl takový ten hluchoněmej kluk. A oni se ho ptají, kam pojede, a on ukázal na tu sochu, ukázal na ten zadek. Tak přesně máme stejnou cestu, já doufám, že se tam potkáme. A jestli tam pojede, doufám, že mi nasmaží řízky do chleba, aspoň sebou.
1: Tyhle, a víš, že já si asi taky udělám na tu chatu. Ale ještě z hořčicí.
0: Jo, jo, máme tady hlavolamy jazykový. Mám tady říká to. To já mám klasicky vždycky první den v pondělí, první vstup v pondělí, tak vždycky a tak mluvím.
1: No, to já mám vždycky v 7 ráno, když jdu o víkendu, tak jsem jako, takže dneska tady máme.
0: Dobře, máme poslední 40 minutovku rokovýho obrazu, já pustím nějakou hudbu, ještě vám zahrám si třeba Deep Purple, Steel Panther, anebo Tři sestry.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
6: Dárky, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Díval jsem se do policejních statistik, jak si vedou motorkáři v počtu dopravních nehod a popravdě to nebylo úplně příjemné čtení. Zase nám tam přibylo několik pomníčků. Nejlepší byla situace až do minulého týdne v Jihomoravském kraji, kde sice bylo ve sledovaném období na 80 nehod s motorkáři, ale žádná nebyla fatální. Jedním z faktorů této v podstatě dobré zprávy je dost možná akce, která se koná v sobotu u Macochy. Víc k ní řekne policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Zdravím všechny posluchače a ráda bych vás pozvala do srdce Moravského krasu na parkoviště u Horního Můstku v propasti Macocha. A to na akci Nežij vteřinou, která má 17-letou tradici. Opět se můžete těšit na spanilou jízdu jihomoravských policistů, našou motogymchany pod vedením Ondry Kroupy. Vyzkoušíte si jízdy zručnosti s vlastním motocyklem a dozvíte se, jak si nastavit podvozek na vlastní motorce. Jsou připraveny soutěže a bohatý program. Dozvíte se spoustu užitečných informací. Tak se za námi zastavte 6. června na Horním Můstku v propasti Macocha. Budeme se na vás těšit od 11 do 16.
1: Když jsem tak Petřinu pozvánku poslouchal, tak mě napadlo, kdo z vás si umí alespoň trochu nastavit podvozek. Stále je řeč o motocyklu, ale dovolím si tvrdit, že to číslo nebude z nejvyšší. I proto bych dost možná nelenil a v sobotu k Hornímu Můstku u Macochy vyrazil.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky.

0: To byli Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Letos vydají nový CDčko, takže se máte na co těšit. Rolling Stone nám ho taky vydali. Děti ještě umějí hrát. No a já se s vámi rozloučím, protože zítra tady nebudu, takže se uslyšíme až v pondělí. Tak vám ještě zahraju nějakou hudbu a nech pustím vám třeba Panoptik a jejich poslední tango. Tak se mějte hezky a čau.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Metal Fest Open Air.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
8: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
4: Nekupujte
5: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
10: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Poslanci na státní vyznamenání nominovali 131 lidí. Mezi návrhy na ocenění je například ex-prezident Miloš Zeman, spisovatel Milan Kundera nebo fotbalista Patrik Šik. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi Petru Pavlovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Cestování mezi kraji v Česku se postupně zjednodušuje. Středočeský a jihočeský kraj propojí dopravní systémy PIT a IDESKA, takže cestující budou moci využívat společné jízdné. Co dalšího to přinese, výmluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
11: Jednak na sebe budou autobusy i vlaky mnohem lépe navazovat. Zároveň s tím dochází k celé řadě změn jízdních řádů na autobusových linkách, hlavně na Votičsku a Táborsku. Budou některé linky také přečíslovat.
10: Změny nastanou od července. Maximální cena nafty třetí den v řadě stoupne. Zítra se u ní cenový strop zvýší o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů za litr. U benzínu naopak mírně klesne, a to o 9 haléřů. Litr budou moci pumpy prodávat na nejvýše za 41,89. Milovníci přírody mohou znovu nahlédnout do života kalousů ušatých. Břeclavští ochránci přírody opět spustili online přenos z hnízdění této sovy, která v budce vyvádí 4 mláďata. Kamera umožňuje sledovat dění ve dne i v noci. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Máme kolem 24 stupňů a s oblačností to není nějak horký. K večeru se to ale trošku změní na západě Čech a taky na severozápadě by se oblačnost měla trošku víc zvyšovat a měly by se tam taky objevit nějaký přehánky, dokonce ojediněly i bouřky a mělo by se tam trošku ochladit. Každopádně přes noc bude průměrně kolem 10 stupňů a zítra můžeme počítat zase, že bude pršet po celé republice. Teploty budou někde kolem 17 až 19 stupňů. Na západě Čech dokonce můžeme čekat i nějaký bouřky, ale k večeru už to zase od západu a severozápadu bude všechno klesat.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: že se pojďme podívat, taká je situace na silnicích. Na Studentské ulici v Plzni se srazily dva osobáky, dejte si tam pozor na mírný zdržení. Jestli podjíždíte Brnem, tak konkrétně v ulici Černovická je odstavený osobák, dejte si na něj pozor, trošku tam kolem něj štosujou auta. V ulici Ostašovská v Liberci se srazil osobák s cyklistou, tam je na místě akorát záchranka. A na Rašínově nábřeží v Praze jsou v sobě taky dvě auta, dva osobáky, dejte si pozor na klonu zdržení asi tak 10-15 minut.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
13: Rokový odpoledne právě startuje, máme 15 hodin a skoro 4 minuty. Kuba i Petr jsou na svých místech a myslím si, že dneska to bude takový jako fajnovej, klidnej, vlastně docela jako v pohodě den.
4: Já s tebou souhlasím, abych si dneska z toho udělal takový klídek z toho odpoledne, takový jako odpočinkový. Samozřejmě budeme hrát našlapanou rokovou muziku, jo, tomu se nevyhneme, ale i tak bychom si mohli povídat o nějakých fajnových věcech a třeba o nějakých dobrých zprávách, které se teďka ve světě dějou.
13: 100%, hele, máme taky před sebou víkend, který začíná zítra, takže pojďme nepřepálit začátek, ať na ten víkend máme dost sil a rozjedeme to nějakou pěknou rockovou muzikou. Máme tady Nickelback, budou taky Police a jejich asi nejznámější záležitost Every Breath You Take. Enter Shikari zahrajou pecku It Hurts, ale teď už se projedeme na koze, stejně jako ten čert od kabátů rok 1997 a rockový odpoledne je tady dneska s váma.

0: Nickelback a jejich Saving Me právě teďka končí na Rock Radio. 15 hodin a 18 minut k tomu. No a my jsme tady teďka s Kubou objevili docela dost zajímavou zprávu, o kterou se s váma musíme.
1: Ale mě do toho netahej, já jsem nic neobjevil. Jako.
0: Hele, tak já jsem ti chtěl dát aspoň polovinu kreditu, dobře, aha, tak nechceš, fajn. Každopádně, tohle to bude zpráva pro všechny houbaře, hlavně jo. V Americe totiž zjistili, že když udělají výtažek z nějaký určitý houby, kterou tady teda bohužel nechtějí zmínit, tak z toho můžou udělat docela dost zajímavý lék nebo takovou mastičku na bolest, aha, která vlastně funguje přímo v ráně tý, nebo jako přímo na tom místě té bolesti a mělo by to fungovat mnohem až desetinásobně líp než prášky proti bolesti a mohlo by nám to docela dost jako vyléčit všechno.
1: Ty jo, jako já vždycky, když zjistím nějakou novou věc o houbách, tak se nestačím divit, co všechno vlastně jsou schopný, jako víš, jako takový to, že prostě to, co my vidíme, tak jako je jenom maličká část té houby, ale že většina se toho děje pod zemí, že stromy skrz to komunikují to všechno. Přesně. A teď ještě jak to léčí, co přesně. Všechno.
0: Hlavně podle toho článku je to vlastně víceméně jenom z té houby vlastně, jo? Že aha, je to skoro až přírodní, že to nejsou žádný opiáty, prostě žádný chemikálie, nějak tak moc extra, ale je to prostě akorát rozdrcená houba udělaná tak, aby se to dalo dobře mazat. Jo?
1: Mě baví, jak vždycky prostě lidstvo, víš, vymyslí něco strašně jako složitýho, víš, jako já nevím, v plastovým prostě tady, v tomhletom máš prostě tady tohleto namíchaný chemicky, tohleto všechno a prostě víš, pak přijde Země, jo, prostě planeta a řekne, no a tady máš houbu, víš, a je to lepší.
0: Prej, no tady máš houbu, to si řekl naprosto přesně, no, Kubo.
1: Příroda takhle funguje.
0: Docela by zajímalo, co by nám příroda řekla na ty další písničky, které budeme hrát.
1: Hele, já bych řekl, že na tu jednu řekne určitě
0: Myslíš, ty kreš to znamí,
1: jo, jo, přesně to.
0: Tak nás čeká Stratovarius anebo Škvořiv, o tom by nám taky příroda mohla říct svoje určitě.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký že slíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Posloucháte Rock Radio, právě teďka dohrávají Judas Priest svoji pecku z roku 82 You've Got Another Thing Coming, a jestli vás to dostalo do nálady a jste teďka takový nabitý, tak byste mohli ještě si to tak jako udržet třeba takovým odpoledním kafíčkem.
1: No tak to mi rádi, přece kávečku jako odpolední, to je takový ten odpočinek, víš, no. Ať už třeba po té práci anebo to.
0: Ale
1: jako...
0: právě dávejte bacha, protože třeba se říká, teď jsem si přečet takový článek, jo, tak jsem teď takový chytrej.
1: Pane, že chytrej, poslední... jsi zase k rádio, ty
0: no, to, no přesně, takže poslední kafe by si člověk měl dát ve 4 hodiny odpoledne, respektive jako záleží to, kdy chodíte spát, ale tak jako průměrně, jo, kolem 4 hodiny odpoledne, protože pak ten kofein už jako zůstává dost v těle a můžete mít problém se spánkem, můžete hůř usnout nebo prostě celkově mít míň kvalitní spánek a pak se to samozřejmě projeví i na práci a takhle. A to se děje lidem, protože jsou lidi, že jo, různě citliví na kofein, s nikým kafe nic neudělá, někdo zase si dá trošičku, prostě lokne si kafe nastřelený, no, jo, tak ať jste na tom jakkoliv, tak prostě dát si kafe po 4. hodině může pak jako dost blbě ovlivnit kvalitu spánku, což nechceme ani jako rockeři. No a vlastně další věci, ale v tom článku jsou docela zajímavý, že není zas tak hrozný vypít třeba až 4 šálky kávy denně. Že zase jako to množství není tak hrozný, že to zase tak úplně nezvyšuje tlak, ani třeba pro těhotný ženy to není zas tak škodlivý, že na tom ani nevzniká úplně závislost jako na jiných věcech, že to trošku jako funguje v tom mozku jinak. No hele, vlastně ten článek mě by výsledku docela jako potěšil.
1: Ale tak asi taky záleží na tom, jako jak silný to kafe piješ. Určitě. Ne? Kdyby si vzal 4 ristreta, tak mi neříkej, že je to pro tebe zdravý.
0: To právě oni tady píšou, že ve filtrované kávě může být třeba i víc kofeinu než v takovém presu. Ale to, hele, já tomu nerozumím, já nejsem žádný kafolog, jako, ale takhle důležitý z toho článku vyplývá, není to tak hrozný, jenom prostě všeho s mírou.
2: A to je dobrý.
1: Hele, nejsme kafologové, ale naštěstí jsme rokologové a v rokový muzice se naštěstí vyznáme, tak vám jí honem pár dáme. Red Hot Chili Peppers, taky Powerwolf nebo Horký, že slíže, tak si to pojďte užít. Vám to natočíme.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
18: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
19: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
20: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

business does.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Česká reuse centra za 4 roky ušetřila skoro 2600 tun odpadu. Nového majitele díky dobročinným obchodům s různým zbožím či nábytkovým bankám našlo zhruba 1 milion 300 tisíc předmětů. Hnutí STAN představilo návrh na omezení imunity zákonodárců. Podle něj by poslanci a senátoři měli žádat své parlamentní komory o ochranu. Hlasování o vydání či nevydání nemá být automatické. Imunita se podle návrhu také nemá vztahovat na přestupky. Silnice a ulice se v létě často mění kvůli rozsáhlým opravám. V Jihlavě začnou o prázdninách práce na hlavním průtahu městem. Jakých ulic se to dotkne, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
1: Opravy se dotknou ulic Brněnská a Hradební a dále potom Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi Dvořákova a Benešova po křižovatku s Rantířovskou. A poslední část, která by mohla přesáhnout i mimo prázdniny, zahrnuje Znojemskou ulici od křižovatky s Brtnickou až po okružní křižovatku Rá.
0: Hotovo má být nejpozději do konce října. 4letý chlapec vypadl v noci z okna bytového domu v Havířově. Utrpěl vážná vnitřní poranění. Letecká záchranka zajistila jeho transport do dětského traumatologického centra v Ostravě. Okolnostmi pádu se zabývá i policie. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Venku dneska momentálně kolem 24 stupňů a večer nám to spadne asi na 10. Můžete počítat s nějakými ojedinělými přeháňkami na západě Čech, ale opravdu jen krátce a velice ojediněle. Zítra ale nás bude čekat déšť víceméně po celé České republice, hlavně ve středních Čechách a také na severozápadě. Tam budou dokonce i bouřky a můžou spadnout i nějaké ty kroupy. Teploty kolem 19 stupňů zítra a večer to padne asi na 13.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dvě dodávky se srazily v Praze na ulici Milady Horákové, je to ve směru z Hradčan na Letnou a je to přímo u výjezdu z Davidského tunelu, tak si tam dejte pozor. Další na řadě jsou Chrlice, což je část na jihu Brna. Tam narazilo osobní auto do sloupu na Rebešovické ulici, což je v podstatě hlavní průtah obcí. Na D2 dejte pozor, na 8. kilometru ve směru na Brno narazilo tam totiž osobní auto do nákladního a vznikl požár, na místě zasahují záchranné složky, takže určitě pozor na 8. kilometru směrem na Brno na D2. No a špatný právě pro jednostopý vozidla. Srážka osobáku s motorkou proběhla v Sušici na Šumavě. Tam je to na kruháku, kde se spojuje Hradecká a Nádražní ulice. A to samý, to znamená auto s motorkou, se srazili v Zaječím, což je u Břeclavy. Tam je to na křižovatce ulic Hlavní a Sadařská.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Rock Radio, rockový odpoledne.
3: 16 hodin a 3 minuty k tomu, Kuba i Petr za mikrofonem a naše pohodičkový rokový odpoledne pokračuje dál dneska.
4: Přesně tak, hele, dali jsme si kafíčko, že jo, je to normálně pohoda, ale teď už máme po 16 hodině, takže teď už žádný kafe pít nebudeme, to jsme
3: pravda.
4: Se dozvěděli.
3: Ano, ano.
4: Víš, jak vždycky totiž slibujeme lidem, že budeme chytrý a tak jsme dneska konečně byli.
3: Je pravda, že jsme jako aspoň jsme to trošku jako tak vynahradili všechny ty momenty, kdy jsme chytrý nebyli, že jo?
4: Ano, ano. A já si myslím, že už je toho jako příliš a že teď bychom mohli víc blbnout.
3: Já s tebou souhlasím, tak si pojďme zablbnout zákonýma pořád. Nejma songama, co ty na to?
4: Jasně.
3: Fate No More, taky Arakaina Dimitri, který budou žít svůj sen. Architects a jejich Landmines z minulýho roku, neskutečná pecka, ale teďka Offspring, I Want You Bad.

0: Paramore a From Out of Nowhere právě teďka dojelo na Rock Radio. 16 hodin 17 minut k tomu a máme pro vás docela dost zajímavou zprávu. Tom Morello a Serge Tankian vydali společně písničku a zní asi takhle. Ta kytara, ty brďo.
1: To je dobrý riff, no.
0: Hodně silný kytarový riff. Trošku mi to dokonce připíná Rage Against the Machine. Samozřejmě posluchači ví, že Tom Morello je kytarista právě z kapely Rage Against the Machine, anebo taky z kapely Audioslave, mimochodem.
1: No, to je pravda.
0: A Serge Tankian, zase zpěvák ze System of a Down. Oni jsou už dlouholetý kamarádi, ale nejenom jako tím, že si rozumí, ale že jsou oba hodně jako politicky aktivní.
1: To je pravda.
0: A tady ta konkrétní písnička se jmenuje Adjourned, neboli jakoby odlož to.
1: Jasně.
0: A je to hodně jako písnička vlastně o té imigrační politice, která se momentálně děje v USA.
1: Odlož to, jako když prostě nějaký řízení třeba soudní se odkládá,
0: přesně tak,
1: že jo?
0: Přesně tak.
1: Nebo jako Jirka Korn, že jo, žal se odkládá. No? Tak je to v podstatě jako na tuhle tu tradici jako navazujou, takže prostě Korni, Morello, Serge Tankian, všichni v tomhle jedou.
0: Přesně tak, jasný. Přesně tak. Co je taky velkou zajímavostí, že v té písničce hraje na kytaru ještě tomu 15-letý syn Roman, který na tu kytaru docela válí. Ve videoklipu jsme dokonce i koukali, že drží přesně tu Tomovu kytaru Armed Homeless, kterou měl vždycky na všech koncertech.
1: No jasně, jasně. A hraje hrozně podobně on, jako ty ruce dává strašně podobně, no je jasný, že to odkoukává od táty, no.
0: A taky samozřejmě má neustřižený strony, stejně jako jeho táta,
1: že jo? Že není čas, ty stromy tak často praskají, kdy to no, kluci třískají, že jo? Není čas zastřihávat. No ale není čas ani probírat další rokovou muziku, protože pojďme si prostě další muziku pustit, ne?
0: Čeká nás Aleš Brichta, taky Pop Evil, anebo Alice Cooper a Hey Stupid.
2: Tady Zakázaný ovoce.
3: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
2: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. poker.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Aleš Brichta a jeho American Bull právě teďka dohrál na Rock Rádiu, 16 hodin a 35 minut k tomu. No a my jsme tady četli teďka docela zajímavou věc ohledně Vypsaný fixy, protože Vypsaná fixa teďka vlastně před pár dny vydala nový album Ideál, na kterých je docela dost zajímavých písniček, spolupracoval na tom je Ondra Neuwirth a takhle, kterýho samozřejmě všichni velice známe jako Matadora.
1: Dušan,
0: kterýho známe jako Matadora tady té hudby. No, ale Mardy se k tomu vyjádřil, takže si vlastně není úplně jistý, jestli to nebude jedno z posledních alb Vypsaný fixy.
2: Já jsem někde čet, ono těch článků teďka vyšlo několik právě s touhletou tematikou a že někde říkal, že Ideál je snad 11. album fixy a že 12. je takový hezký číslo a že vlastně on nad tím přemýšlí, jako že ta 12. je takový vrchol určitýho kopce, že až tam vyleze, tak se tak jako rozhlídne a podívá se, co dál, protože alba v dnešní době už nejsou úplně to hlavní médium, že jo, jako dneska se vydávají spíš singly nebo nějaký prostě EPčka nebo takhle, ale album jako takový už není zase dneska tak jako
0: právě no, on tam právě Mardy přesně jako říkal, že by si hrozně přál, aby vlastně lidi dali těch 40 minut toho času a poslechli si to celý, že vlastně celý to album nějak jako by na sebe navazuje, že jo, dává to nějaký příběh, nějaký smysl. Takže je to takový, jako je z toho trošičku jako nešťastný, ale tak, hele, já si myslím, že těmi se procházejí každý muzikanti.
2: 100%.
0: A prostě on se nezbaví toho, jako si přestat natáčet alba.
2: Jako. Hele, jako Mardy a celkově Fixa, to je prostě tak zavedená značka, to že jasně. By to samozřejmě, takhle, každý člověk má právo si dát nějaký jako klídek, sám si jako zhodnotit, jestli prostě dál nebo ne, ale prostě doufáme, že my všichni, co jsme fanoušci Vypsaných Fixy, takže se dočkáme ještě dalších klidně 30 alb.
0: Já v to doufám teda velice, ale taky doufám v to, že tady přijde další muzika na Rock Rádiu. Je Shinedown anebo Bruce Dickinson a jeho Tears of the Dragon za chvilku.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
4: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Intoxikací psychoaktivními látkami, jako je kratom, dlouhodobě přibývá. V nemocnicích každoročně končí stovky lidí, často jde o děti a mladistvé. Vláda v reakci zřídila novou meziresortní pracovní skupinu a ta už po 4 týdnech přinesla konkrétní výsledky. Víc prozradí mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: V rámci koordinovaných kontrol bylo zajištěno téměř 86 tisíc výrobků a 155 kilogramů kratomu. U dalších více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z trhu nebo likvidace. V souvislosti s kontrolní činností byly uzavřeny 3 kamenné provozovny a zablokováno 25 internetových obchodů.
1: Právě internetový prodej je jedním z největších rizik. Budoucí šéf armády Miroslav Hlaváč dnes prezidentovi představil své priority. Patří mezi ně třeba dokončení těžké brigády. Po setkání řekl, že ho Petr Pavel podpořil. Termín jmenování mu ale zatím nezdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Chtějí upozornit na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Čeští fotbalisté nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Půjde o jejich poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Utkání má výkop ve 2 ráno našeho času. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Z dnešních 24 stupňů, který máme průměrně v České republice, se v noci ochladí asi na 10, takže jestli se večer někam chystáte, vemte si sebou něco přes sebe. No a možná si rovnou vemte taky nějaký deštník, protože k večeru by mělo od severozápadu přibývat nějakých přeháněk, někde se možná objeví dokonce bouřky. Koukám tedy na Karlovarsko, tam to během dnešního večera možná ještě hrozí a zítra, tak tam to hrozí rozhodně úplně všude. Po celých západních severozápadních Čechách můžou být bouřky i přes den, i zítra, všude jinde každopádně hrozí aspoň malý přehánky, někde možná i větší, to koukám třeba ve Slezsku a celkově na severovýchodní polovině republiky. Jinak s teplotama se to má tak, že na Moravě bude někde kolem 18 a v Čechách třeba kolem 19 až 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Když se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na silnici 160 u Českého Krumlova jsou nějaký kameny na komunikaci. Dejte si na to pozor. Hasiči už tam akorát odklízejí, možná už snad mají i odklizeno. Na Kočárově okruhu v Hradci Králové je neprůjezdný jízdní pruh, je to kvůli srážce motorky s osobákem. Radši sundejte nohu z plynu. Jestli projíždíte Prahou a konkrétně ulicí Jana Žilivského, tak si dejte pozor na srážku 2 osobáků a ideálně se tady té ulici úplně vyhněte. A v ulici Prostějovská v Přerově havaroval osobák do popelnic a částečně stojí na chodníku, takže tam počítejte s nějakým zdržením.
0: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Máme tady 17 hodin a 4,5 minuty k tomu, takže to nebudeme zdržovat, rokový odpoledne prostě odpálíme a pojedeme dál, protože ve čtvrtek tady si to chceme udělat pěkný, zítra už je pátek, takže určitě chystáte, co se bude dít o víkendu, no a tak ke každému víkendu patří muzika.
4: Já s tomu naprosto souhlasím, Kubo, teďka tady máme připravený Uraja Heep, Halloween, Rybičky 48, anebo Ace Frehleyho, který to teďka rozjede Back into my arms again. Get up!

0: Uriah Heep a Lady in Black právě teďka dojelo na Rock Rádiu 17 hodin 20 minut k tomu. A vy jste dneska do 15 hodin měli na něco čas. Měli jste čas na to nám sem do studiového mailu poslat fotku vaší party, aby jsme vám mohli dát 10 lístků na Rocky.
1: A to se samozřejmě stalo, přišlo nám těch fotek hned několik a právě teď probíhá taková ta fáze, do které není moc vidět, ale řekněme
0: ale děje
1: si,
0: se.
1: Ale no ano, řekněme si, co se vlastně v rádiu děje jinýho, jako nic vlastně není moc vidět, že jo?
0: No, proto
1: se posloucháme.
0: No.
1: Takže my vám teď můžeme říct, a vy to můžete poslouchat, že probíhá proces výběru a teďka se vybírá ta nejlepší fotka, která získá lístky na Rock in Jihlava, což se děje už zítra, takže už zítra ráno se dozvíte právě od Anabel, od Honzy a od Zuzky, kdo to získá.
0: Můžete se na to pak podívat klidně i na Facebooku, ta fotka tam určitě bude vystavená a nebojte, příští týden zase budeme nějakou partičku někam posílat, takže už připravujte fotky, ale ještě vám neřeknu úplně kam, ať je to aspoň trošku překvapení.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Dáme si Liquido, budou taky My Chemical Romance a jejich Famous Last Words, ale vzdálená, tak to nám pěkně zapiští Láďa Křížek a Krejson.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci zve autoklub RAC Sedlčany.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Liquido a jejich Narkotik právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase to tady zase někomu předat tu štafetu, ale ne jen tak někomu.
1: No vy si možná teďka už se těšíte na ten zvučný mužný hlas, který
2: na to,
1: řekne
2: na to volejte, pište.
1: Volejte, pište, ale místo toho se tady ozve tenhle ten tady náš nový skřítek víkendový. Ahoj Kájo.
3: Čau.
1: To je pravda, hlasem je trošku jiné.
0: Řekni prosím tě stejně, jako říká kapitán, volejte, pište, tak to řekni svým hlasem.
3: Volejte, pište.
0: Nice,
1: velmi podobný.
0: Docela dobrý, velmi podobný.
1: K nerozeznání.
3: Ano, že ano. Já bych taky.
0: Každopádně kapitán tady prostě dneska na rok na přání nepůjde a místo ní bude Kája, takže už se na ně hrozně těší,
3: ale,
0: že jo?
3: Jo, ale vy mi budete tady chybět.
0: Fakt? Tak, no. Ale tak my tady budeme se zítra.
1: No, fakt? Přesně tak, my se těšíme. No, tak rozhodně se stav, každopádně budou ti dělat společnost naši posluchači, kteří už teďka určitě si rozmýšlí, co si budou chtít nechat zahrát v dalších dvou minutách.
3: Na
1: co se třeba těšíš, co doufáš, že budou lidi chtít?
3: Já doufám v Guns N' Roses třeba.
0: Hezky, hezky.
1: Dobrý tip.
0: No, ale já vím, že máš rád docela Metalliku, takže my ti Metalliku pošleme ještě tady jako tady v tom našem, na konci našeho setu. Krucipisk, Placebo a právě od Metalliky Sad But True. No a posluchači s váma se uslyšíme zase zítra od 3 do 6.
1: Je to tak,
0: čus!
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
10: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
9: Dorazí kultovní Anthrax.
10: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
9: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
11: Metal Fest.
9: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
16: Mají jen pěkné T-shirt,条纹 多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息 和 银行卡号.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
21: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Ostrov Open Air klub v Mnichově hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cockerhell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niagara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park.
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
9: S Dominikem Šmauzem. Sněmovna hlasovala o nominantech na státní vyznamenání. Poslanci na udělení ocenění navrhli třeba ex-prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo fotbalistu Patrika Šika. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi Petru Pavlovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Česko dál odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu, který vstoupí v platnost 12. června. České informační systémy ale budou připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Večer na Pražském hradě, letní vzduch a světla reflektorů. Chystá se další ročník letních shakespearovských slavností, tentokrát i s premiérou komedie Omylů. Pokračuje reportér Radek Barkman.
10: Hezký den. Pražský hrad i letos ožije letními shakespearovskými slavnostmi. Středobodem by měla být především premiéra komedie Omylů, která zahrnuje silné herecké obsazení. Pod širým nebem by se tu měli předvést Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková nebo Jakub Kohák. Slavnosti potrvají od 24. června do 5. září a nabídnou celkem 14 Shakespeareových her. Inscenace ale zavítají také na Hlubokou, do Litomyšle a nebo na Loket. Z Pražského hradu Radek Barkman.
9: Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze zvládl kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu se na štvanici dostali i Tereza Širůčková a Michaela Smetanová. Ze zprávy to všechno, hezký večer.
11: Rock Radio, počasí.
12: Dneska bude zataženo na Moravě a ve Slezsku zpočátku i oblačno. Nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách budou déšť nebo přeháňky.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
12: Na dálnici D11 mezi 12. a 13. kilometrem ve směru od Prahy je hlášená nebezpečná překážka na vozovce. Řidiči by měli projíždět úsekem se zvýšenou opatrností, takže ať už jste na cestách, tak hlavně opatrně.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Čau námořníci, pardon, jestli jsem vás zklamala, já nejsem Jirka, jsem Kája z víkendu a dneska si tady budeme hrát na přání, takže jak by kapitán řekl volit, pište. No a teďka si dáme ale Bon Jovi a jeho This House Is Not For Sale právě teď na Rock Radio.

0: Tak jo, rokeři, to byly právě Rybičky 48 a jejich Big Beat a můžeme poděkovat tady Marianovi, který mi napsal: ahoj Kájo, můžem poprosit zahrať Rybičky 48 Big Beat. Chcel by som to domedlovat Dáši a Tondovi, ale aj Slávkovi k jeho zejtrajším narodininám. Právě jsem se strapněla svojí slovenštinou, už přísahám, už nikdy nebudu mluvit slovensky, ale děkuju Mariane. A taky se mi ozval Kuba z Liberce, si zavolal o nějakou českou pecku pro nás všechny. Tak já se hlásím s naší klasikou, kterou už je nic, co? Přece milujeme. Škoři nám totiž připomenou naše zapomenutý hříchy, takže doporučuji si to teď osolit, ale ještě předtím nás čeká Five Finger Death Punch a jich Welcome to the Circus.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

šídla roztáhnout a já doufám, že jste teďka vzali všichni své milé, protože na tuto písničku mám speciální vzpomínky z Rokinu, kdy jsme vzali s mojí nejlepší kamarádkou ostatní lidi okolo v první řadě a zpívali jsme s nima tuto písničku. Takže Kubo, děkuji ti moc krát. Hele, mě se to tady hrne, ale před chvílí mi volala Káťa a říkala si o nějakou emo fázi, tak tady mám pro tebe, prosím tebe a pro vás všechny. Evanescence a jejich My Immortal právě.

0: To byly Evanescence a jejich My Immortal. Skvělá, skvělá Emily. No a teďka se posouváme do vlastně do další půl hodinky 18. hodiny, takže volit a pište, já si to budu snažit vyřídit. Ale za chvilku nás právě čekají Rolling Stones a jejich Anybody Seen My Baby.
1: Tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
8: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Basin na otočku, je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
9: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Dohrává nám naše úžasná Leonka Šenková, která právě teď čeká děťátko a právě si napsala o tuto pecku Lucka. Ahoj Kájo, zdravím a prosím, zahraješ mi cokoliv od týmu nebo novinku od Leony Šenkové a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš všem posluchačům. Mně i tobě děkuji moc. Já děkuji moc krát taky, protože tu pecku si vždycky ráda poslechnu. A další vzkaz mi přišel taky tak trošku od srdíčka. Psala mi Amálka, ahoj Karolínko, pusta mýmu muže k 60. Ghost, děkuju. Tak tvému muže přejeme s Rock Rádiem všechno nejlepší ke kulatinám a letí k vám duch z jeho Dance Macabre, ale ještě předtím vás překvapí Lordi a Hate at First Sight právě teď na Rock Rádiu.

0: Dojíždí nám právě Ghosti a jejich Dance Macabre. Moc krát děkuju za tu písničku, protože já jsem si tady tak jako poskakovala z veselá, u toho jsem si s váma ještě volala. Takže jak budu ještě avizovat, pište, volejte, pokecáme a taky si zahrajeme a za chvíli nás čeká Van Halen a jejich Jump právě teď na Rock Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak

0: zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.

To nejsem já, to je spalovač chlastu, nám zkazují alkohol, který vlastně alkohol teďka můžete vidět na našich rokinách a právě o ně si napsal Míra, napsal ahoj Kajo, píše ti posluchač Míra, byla by si tak hodná, opustila tam skupinu Alkohol a Anděl Strážný, děkuji moc, si skvělá. Bohužel Míro, neměli jsme tam Anděla Strážného, tak jsem aspoň pustila spalovače chlastu. Doufám, že jsi to užil a doufám, že jste si to užili všichni vy rokeři. Dále nás čeká Brian Adams Never Ever Let You Go a o to si napsal Petr, který by to chtěl poslat svojí přítelkyni. Tak doufám, Petře, že teďka si vezmeš svoji přítelkyni do náruče a budete tam spolu tančit, protože Brian Adams je prostě Brian Adams a ten teďka bude hrát na čem? Na vašem milovaném rock rádiu právě teď.

0: tam dohrávají Buty a jejich Nad stádem koní, o kterých si napsal Jirka, napsal ahoj, pokud mohu písničku na přání. Nějak jsem si vzpomněl na skupinu Buty, písničku Krtek. Dlouho jsem ji neslyšel, teď jsem si s traktorem Nechtíc zboural ohradu pro koně, tak mám do večera co opravovat. Tak by to bylo pro dobrou náladu, doufám, že nejen pro mě, ale zlepšení to náladu i ostatním. Předem děkuji, Jirka z Tábora. Jirko, prosím tebe, já to znám, my totiž máme taky ohradu s koňma, takže moc dobře vím, o co go, a vím, jaký oprus to může být. Takže jsem ti teďka vlastně zahrála Buty, Nad stádem koní, ať prostě máš lepší náladu. A vy, rockeři, můžete volat na číslo 725844424 a ještě můžete psát, protože za chvíli vylosuju zase nějaké písničky, mám už tady připravený, čeká nás třeba YouTube a jejich Pride in the Name of Love právě teď na Rock Rádiu. Rock Rádio.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Tak, dámy a pánové, to byly YouTube a jejich Pride in the Name of Love. Máme dvě minuty po sedmý večer a ještě jednou zopakuju telefonní číslo, na které se můžete dovolat ke mně do studia 725844424. A já tady mám další pecku, Harley svatební košile. Já tady mám rovnou dva pány, kteří se psali o Harley. Jeden byl Marcel z Liberce, který to posílá všem rockerům, chtěl teda proměnu. Ale byl tady Vláďa Střebíče, který by si chtěl nechat zahrát pro manželku Petru Harley svatební košile. Tak já vám to, pánové, takhle skloubím. Doufám, že se Marcel na mě nebude zlobit a pustím tam vaše Harley a jejich svatební košily právě teď na Rock Rádiu.

no tak se usměj, zahoď obavy, strach a splín a vem si šaty.

0: dohrávají nám Dimitri a jejich Zítřek nám nikdo neslíbí. To teďka hodně vlastně navazuje na to, kdo mi vlastně psal, protože mi psala Maruška. Ahoj kapitánko, Kájo, zahraje všem, co poslouchají toto super rádio a tobě do studia. Dimitri, Zítřek nám nikdo neslíbí. Děkuji. Tak to tady máš, Maruško, a já jsem teďka měla rozhovor s Mirkou, s kterou jsem tady kecala asi 2 minuty a chci jí moc poděkovat za to, co mi řekla a chci vám všem říct, že všechno bude dobrý a zdraví máme sice jedno, ale všechno se dá zvládnout a další, co si tady zahrajeme, budou Valdáči, asi se mi stejská, o který se psal Tomáš, napsal, ahoj Karolínko, zahraješ nám prosím Valda Gang, asi se mi stejská. Jsme v Itálii a máme přes sebou posledních 200 kilometrů dneska. Posloucháme celou dobu Rock Radio, bylo by to pro naše děti Marcelku a Tomáška, že to s námi to cestování pěkně zvládají, potom pro všechny, kdo jsou na cestách a pro tebe děkujeme Saláti. Já vám jenom můžu poděkovat, protože Valda Gang a Zemi Stejska mám prostě strašně ráda, takže už vám za chvíli se rozjede tato pecka z roku 2016 právě teď na Rock Radio.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr, CZ.
7: Ratatararata, trička.
8: Potisk, trička. Bilabel, CZ.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Právě nám dojíždí Motorhead a jejich Overkill a já bych si sama sebe měla dát někdy taky poznámku toho, že dávat Briana Maye a Motorhead za sebou je velký šok pro moji duši a pro moje srdíčko. Nicméně o Motorhead si psal Petr z Příbramy, který to posílá pro Roberta z Příbramy, pro Alču a pro Miloše. Takže jak bylo slíbeno, tak bylo dodáno. Mám tady teda ten Motorhead a potom mi teda volal Vašek, který by chtěl něco mně a manželce a nechal to na mě, takže já vám tady samozřejmě, jak vy jste už zvyklí, z víkendu zahraju Guns N' Roses a jich Yesterdays a ještě vyřídím jeden zkaz od Mirky, která chce, abych si zahrála něco jen já sobě, dlouho jsme tady spolu mluvili, tak já zahraju taky něco, co mám vytetovanýho a budou to Pink Floydi a jich High Hopes, protože občas je dobré mít vysoké naděje kor v tomto světě. Nicméně, jak už jsem říkala, čekají nás Guns N' Roses Yesterday a Pink Floyd High Hopes právě teď na Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Jeden dobrý kulišák jménem Billy Idol a jeho Rebel Yell právě dohráli. A vy mi teda dáváte, protože tady necháváte vlastně písničky vybírat mě a já se potom tady cítím jako zase u maturity. Budeme takhle. Kdo ví, tak ví. Tak ví, že se blížíme ke konci 8 hodiny, takže já už tady budu mít jenom potom jeden vstup a dáme si s Bohem a já jenom chci říct, že moc krát vám děkuji za všechny telefonáty a za všechny zprávy. Zahráme si Amarantech Digital World, ale napřed mi napsal Zdenda, že bych chtěl zahrát nějakou romantiku a tu romantiku nechá vybrat mě, takže já jsem vybrala Goo Goo Dolls a jejich Iris, takže vezměte své blízké okolo ramen nebo milované do náruče a pojďme si všichni tady zatančit na Goo Goo Dolls a jejich Iris právě teď na Rock Radio.

OK, tak to byly Maneskin a Iggy Pop, I Wanna Be Your Slave, posílám do Barče ze Zlína. Tam jsem byla na očním a byla to teda fuška tam jet takhle okolo Prahy do Zlína, ale doufám, že ti to potěšilo a já se s váma, rockeři, už budu muset loučit. Rok na přání je u konce, tady s Kájou, s Víkendačkou, můžeme se slyšet teďka v sobotu, v neděli, další sobotu a neděli nebudu, bohužel v práci, protože to jdu na Metaliku do Budapeště. Ale teďka už vám tady bude dělat jenom radost ta krásná rocková hudba, kterou

0: tady máme. A já bych teda chtěla jenom tady podotknout, že Míra pro svýho syna, který udělal zkoušky, chtěl komunál, chci, abys to věděl. Tak já teda gratuluju a posílám vám tam už jenom traktory, letokruhy tady mám, protože jsme to bohužel nestihli. A traktor a letokruhy posílám i do nemocnice. Takže bylo mi ctí s vámi hrát, přátelé, a my se uslyšíme o víkendu. Mějte se a čau!
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Díval jsem se do policejních statistik, jak si vedou motorkáři v počtu dopravních nehod a popravdě to nebylo úplně příjemné čtení. Zase nám tam přibylo několik pomníčků. Nejlepší byla situace až do minulého týdne v Jihomoravském kraji, kde sice bylo ve sledovaném období na 80 nehod s motorkáři, ale žádná nebyla fatální. Jedním z faktorů této v podstatě dobré zprávy je dost možná akce, která se koná v sobotu u Macochy. Víc k ní řekne policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Zdravím všechny posluchače a ráda bych vás pozvala do srdce Moravského krasu na parkoviště u Horního Můstku v propasti Macocha, a to na akci Nežij vteřinou, která má 17-letou tradici. Opět se můžete těšit na spanilou jízdu jihomoravských policistů, našou motogymchany pod vedením Ondry Kroupy. Vyzkoušíte si jízdy zručnosti s vlastním motocyklem a dozvíte se, jak si nastavit podvozek na vlastní motorce. Jsou připraveny soutěže a bohatý program. Dozvíte se spoustu užitečných informací. Tak se za námi zastavte 6. června na Horním Můstku v propasti Macocha. Budeme se na vás těšit od 11 do 16.
1: Když jsem tak Petřinu pozvánku poslouchal, tak mě napadlo, kdo z vás si umí alespoň trochu nastavit podvozek. Stále je řeč o motocyklu, ale dovolím si tvrdit, že to číslo nebude z nejvyšší. I proto bych dost možná nelenil a v sobotu k Hornímu Můstku u Macochy vyrazil.
0: Rock Radio Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Du hast mich. Du hast mich.

poctivej český festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Mrtvi na povrch se derou a sedají na plíce.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

práce, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Já ho mám asi smálenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budeš?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To je jako na funkci rostlináře, jo?
3: No to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
1: Já ti dám život! To je tím, s kým se táš! S nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.

mixtures bridge.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuž si boty, rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
3: Nemám hodinky.
2: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.